Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč.

0: hit Radio Nord Music.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Čínské automobilky v Česku výrazně posilují. Za první pololetí se u nás prodalo přes 7,5 tisíce nových aut z Číny, téměř o 90% víc než loni. Jejich podíl na českém trhu tak vzrostl už na bezmála 6%. Podle odborníků lákají zákazníky hlavně příznivou cenou, moderními hybridními vozy a silnou prodejní sítí. Dunaj v Bratislavě je na 30-letém minimu. Hladina řeky klesla tak výrazně, že vodohospodáři už začali šetřit vodou při proplouvání lodí přes vodní dílo Gabčíkovo. Pokud bude vody dál ubývat, může se lodní doprava na Dunaji úplně zastavit. Za mimořádně nízkým stavem vody stojí především dlouhodobé sucho a nedostatek srážek. Podobné problémy letos trápí i další velké evropské řeky. Artis Brno vstoupil do ligy porážkou. Nováček nejvyšší soutěže podlehl v dohrávce úvodního kola Mladé Boleslavy 2-4. Domácí dvakrát dotáhli ztrátu díky dvěma gólům nigerijského útočníka Adedy Rana. Za hosty se dvakrát trefil Jiří Klíma, vítěznou branku přidal David Kozel. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Obyvatelé nejen Ústí nad Labem získali nové přímé vlakové spojení napříč Evropou. Mezinárodní linka propojuje nově Frankfurt nad Mohanem, Drážďany, Ústí nad Labem i Prahu. Z Ústí a Děčína se teď dostaneme bez přestupování nejen do Německa, ale nově také přes celé Česko až do jižního a východního Polska. Například do Frankfurtu vyjíždí vlak z Ústí nad Labem 2 minuty po půlnoci, na místě ve Frankfurtu bude v 7.22, tedy pokud vás po cestě nezastaví nějaká výluka. Na severu Čech bude dnes dopoledne přechodně i skoro jasno, postupně se ale zatáhne, k večeru se opět bude vyjasňovat, teploty až 28 stupňů.
6: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku, hurá za skřítkem Wurzelrock.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Je to tak, 6:02. S vámi Jasmin, David a já, dobré ráno.
2: Ahoj, jestli musíš ještě rozkokrhat trošku.
1: Já jsem si zapomněl trošku odkašlat, tak jsem rád, že to dopadlo. Ahoj, Dave.
3: Dobré ráno všem.
1: Dobré ráno. David říkal, že je velice spokojený s tím, jakým songem budeme začínat. Je to trochu country, mohlo by vás to bavit. Davide, kdybyste mohl uvíst tu písničku?
3: Tak já nevím, co k tomu říct, no, Daša. Austin.
1: To byl skvělý moderátor. Lidé. Tak jsme rádi, že tady jste s námi, přejeme vám krásné ráno. Úterý 28. července a jak říká David, no tak Daša, no.
3: Tohle je tvoje práce, Michal.
1: Austin. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: takhle můžeme začít úterní snídaní šampionu na Hitrádiu. Ego, Robert Burian, Žijeme len raz, 9 minut po 6. Kdo jste se někdy rozváděl, tak asi víte, že to dokáže být drahej špás. Nicméně máme tady rozvod století, možná největší za existenci světa. V Jižní Koreji musí miliardář Choi Tae-won. Choi Tae-won, je to on. Zaplatit ex-manželce 23 miliard korun v přepočtu v hotovosti.
1: Tak to není málo.
0: To není úplně málo. Byli spolu 35 let a 11 let se o tyhle peníze soudili. A já když to, jak říkám, sčotnu, takže 35 let plus 11 let, 46, kolik ti zezali? Ve 20 třeba, tak paní už bude taky docela dost let. Jenže ona v těch třeba 65 vypadá na 25, že jo? Bazi, víme, jo. Mě zajímalo, co s těma prašulema bude dělat.
2: Abychom si to dokázali představit na nějakým uchopitelnějším čísle, tak za těch 35 let vydělala měsíčně 55 milionů korun. Každý měsíc vydělala 55 milionů korun tím, že byla se svým manželem.
0: To je dobrý odstupný, ne?
1: To je bizár prostě. To takhle v létě pak přemýšlíte, ne, že pojedete třeba na dovču na Maledivy, ale že si to koupíte rovnou, ty jo.
0: Si třeba koupíš, nevím, líbí se ti v Paříži Eiffelovka, tak si ji koupíš, no. Co bychom dělali my tady s těma penězma, kdyby nám do klína spadlo 23 miliard?
2: Určitě bychom si teda nevstávali do rádia.
0: A nebo bychom si ho koupili.
2: Kdybys byl první, koho bych vyhodil, Michal.
0: A teď se vás koupíme všecky. Tady tím songem, tohle je Pink, Runaway, Hit Radio, 6 hodin, 11 minut. Pěkné ránko.

0: Čtvrt na sedm. Skoro dvě minuty k tomu, tohle je úterní Hit Radio. Snídaně šampionů a taky Bruno Mars. Dobré ráno.
1: Říká se, že každý z nás má nějakou úchylku a dneska večer se v Praze sejdou lidi, který spojuje taková jedna specifická, jo. Na mě na Facebooku vykoukla pozvánka na dnešní akci na Pražském hradě. Píšou mi, přidejte se ke skupině. A název skupiny zní Sraz milovníků škrabek na brambory. Jakože... Nevím, za jakým účelem to vzniká, tyhle ty věci, ale organizátoři dokonce doporučují vzít si sebou pár věcí, konkrétně no. Tři, tak dokážete si tipnout, co tam bude?
0: Je to docela těžký, ale myslím si, že jedna z těch věcí bude škrabka.
1: Ano, vlastní škrabka.
2: Brambora.
1: Brambory, ano. A poslední?
0: No, ano, nějaký kýbl, nějaký popelničku malou nebo něco.
2: Kam to budeš?
1: Jsme u oděvu, ano, nehořlavý kuchařský oděv.
0: Přijde, tak to je nějaký for, ne? Nebo...
1: Oni vznikají takovýhle jako různý bizarní skupiny. Viděla jsem teďka i třeba kurz couvání s koštětem, jo, a na to bych šla, to jsou zase jako dobrý akce.
2: Vzhledem k tomu, že Facebook ti nabízí skupiny podle toho, čemu se věnuješ, nebo co tě baví, tak vůbec nechci vědět, v jakých jiných skupinách seš.
0: To jsem říct, že zvláštní, že se tyhle skupiny ukazují jenom tobě, no, ty skupino. Mě zajímalo, jestli takhle, třeba to náhodou jako je pravda, tak co tě k tomu vede, jo, jestli by nám mohl někdo z vás, kdo nás poslouchá, napsat, kdo tam jedete, protože máme na vás jenom pár otázek.
2: Třeba Michal, ten je na Facebooku ve skupině Jak si zvětšit přirození rychle a levně.
0: No a zatím mi nikdo neporadil. Tak kdybyste někdo měl nějaký tipy, a to je jedno, nechte to být. Tam má Rosler Sofia. Za malou chvíli k vám letí tohle, taky Krištof a Dominik Aládža, no a přidáme i dopravu, ať víte, co vás v úterý ráno kde zdrží. Hezké ráno.
3: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Tak co, kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
6: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
5: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
6: Ty máš elektromobil?
5: Půjčenej, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
6: Sousede, kde přesně?
7: Půjčovna na Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Auto Nord. CZ.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na Českolipsku. Máme informaci, že omezení čeká v obci Ralsko, kde hrozí pád sloupu elektrického vedení. Určitě si tam při projíždění dávejte pozor.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Tohle je půlnoční hřích a tohle je úterní Hit Radio. Dáváte si snídaní šampionů, to nám dělá obří radost. Michal, Jasmin, David, to jsme my tři. Krásné ráno, no a David? Má ranní update.
1: Ranní update.
2: V Anglii budou testovat nové pravidlo proti zdržování hry. Pokud bude fotbalový brankář účelově natahovat ošetření, jeho tým přijde na minutu o jednoho hráče z pole. Novinku schválila komise a v nové sezóně ji vyzkouší nejvyšší anglické soutěže. Haiti po 10 letech míří k prezidentským volbám. Hlasování je nově naplánované na 13. prosince, přesto jeho uspořádání komplikuje bezpečnostní situace. Velkou část země totiž stále ovládají zločinecké gengy. Na letní filmové škole zaujal

0: nový film o domácím násilí. Polský režisér Vojčech Smaržovský v Uherském Hradišti představil snímek Sladký domoví. Nejde přitom o jediný snímek s tímto tématem. V Česku ho zpracoval například seriál Moniová, inspirovaný tragickým osudem spisovatelky Simony Moniové.
1: Myslím si, že u té Simony Moniové bychom se mohli na chviličku zastavit. Kdo jste to ještě neviděl, tak se určitě mrkněte. Je to na OnePlay miniserie.
0: Takhle,
1: a je to boží.
0: Pozor, není to žádná oddechovka, když přijdete po práci a chcete si odpočinout. Jo. Je to strašně náročný téma. My na to koukáme a každý díl úplně trpím, co ještě se stane.
2: A já vás poslouchám, já jsem jedno velký ucho, protože vy jste se tady o tom bavili, než jsme šli do vstupu. Já jsem vůbec nevěděl, že něco takového existuje. Je to teda minisérie, je to na Netflixu nebo kde to je?
1: OnePlay.
2: Na OnePlay. Na
1: podle
2: OnePlay
1: skutečný
2: to je.
1: Události.
0: Jasně? Je to šestidílná série a je teda opravdu úžasná. Tereza Ramba hraje skvěle a je to... No dejte si to, dejte si to.
2: Takže Moniová na OnePlay, jo?
1: Mm-hmm.
2: Dobře, tak děkujeme za doporučení. A od nás další hity, tohle jsou Cardigans, Love Fool, hezké ráno.

0: Takhle zní úterní Hit Radio, chvíli po půl sedmé, dobré ráno. Kdo jste s námi celé ráno, minimálně ještě okolo půl osmé, tak víte, že máte možnost vyhrát skvělé ceny. Každý týden něco jiného a tentokrát máme něco pro vás, kdo byste se chtěl naučit vařit. V rychlé pětce totiž soutěžíte o kompletní sadu 9 online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun.
1: Wow.
2: Přemek teďka navíc pustil úplně novou aplikaci, která se jmenuje Kurzy Přemka Forejta. Je úplně zdarma, najdete v ní vlastně několik lekcí zdarma a když si ji stáhnete, tak tam na vás čeká tajný kód s 50% slevou na jakýkoliv kurz.
0: No tak už o půl osmé můžete získat úplně všechny kurzy, tak nás poslouchejte dál. Rozhodně to je fajn důvod, proč s námi zůstat, no a skvělý důvod je i další parádní muzika. Blink 182, I miss you, taky si a give me love a taky doprava pro vás, kdo nás ladíte v autech, tak hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park@plon.cz.
5: Tohle je ten Elrock, co dostal Autoroku.
6: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
5: Tak to bude drahota.
6: 6, 6, 5. 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
5: Za Autoroku. Jako fakt?
6: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Autonord.
7: Škoda Elrock. Autoroku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
8: Kámo, já už to nevydržím.
9: Kámo, ten je velký.
8: Kluci mají větší. Za to ten tvůj je malej.
9: Dík. Fakt, kámoš.
10: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokud jedete po dálnici D8 ve směru do Prahy, dávejte si pozor mezi kilometry 41 a 33. Pracují tam silničáři a je tam proto zúžená vozovka jen na dva jízdní pruhy.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Hit Radio, Sia, Gimme Love, Gimme Love, 6 hodin, 50 minut, dobré ráno. Dámy a pánové, všichni, kdo jste se narodili začátkem 80. máme pro vás, mileniály, drsnou matematickou facku. Takhle, dneska je světový den prarodičů a začíná se to týkat právě už i mileniálu, jo? A my mileniálové budeme asi o něco jinačí prarodiče než ti naši.
1: Takových těch mileniálů, co byly jako první mileniálové ze všech mileniálů.
0: Někdo už třeba má právě nějaký mnoučata nebo něco takového, jo? A když si to vlastně představíme, tak dřív ty babičky nebo naše babičky byly určitě jinačí, než jaký budou babičky dneska, jo? Si to představ, jo? Přijedeš babičce na víkend až za XX let a místo svíčkový dostaneš, nevím, třeba proteinovou kaši a řekne ti, ale nezahrajeme si Call of Duty. Nebo kantra.
2: A nebo babička vůbec nebude doma, protože bude zrovna na lekci jógy.
1: Přesně.
0: Přesně. Jo. Babička s Apple Watchkama. Hele, já dneska musím uzavřít nějaký kroužky.
1: A ono i ty jména třeba, že jo, dnešní. Tak, nebo já, dobře, já nejsem mileniál, jo, okrajově. Ráda vždycky zdůrazňuju. Nicméně, moje babička byla Bohumila. Já jsem Jasmin, jo, tam prostě je taky jako rozdíl.
0: Kam jdeme na víkend? To pojedeme za babičkou Jasmin. Nebo třeba si dovedu představit, až budu vyprávět vnoučatům, jo, když se mě zeptají třeba, jaký bylo, jak jsme se dřív bavili. A já řeknu, hele, to bývávaly diskotéky, to byly takové prostě místnosti, kam se chodilo jako pařit, jo. Chodili jsme kalit do 4-5 do rána a po cestě tady z té party jsme se stavili u Turka na kebab. Hele, ten tam dával takovýho masa, jo, a nejlepší bylo dát si kombinaci bylinky a česnek, jo, vomáčky do toho. Ty bláho, tak jako, hele, jaký bude váš jako stařecký nějaký zlozvyk, až třeba ty Jasmin, až budeš babička, jo? Tak co bys jako vzkázala svým potenciálním vnoučetům takhle do budoucna?
1: No já přesně budu ten typ podle mě s tou zdravou stravou, co jim nedá ty knedlíky, víš co? No to budu já, co vy?
2: Strašně filozofická otázka, takhle po ránu.
0: Hodně, no.
1: Jako bylo by to na deal, no.
0: Hodně k zamyšlení, no. Tak já nevím, já vím, že budu prostě jako je protivnej dědek, no.
1: No tak to se nezmění.
0: Tak můžete se nad tím zamyslet i vy, kdo jste i mladší, kdo jste v našem věku, jací budete prarodiče. Připomínáme, že dneska je světový den prarodičů a připomínáme, že vlastně by nebylo vůbec od věci třeba, pokud máte tu možnost, napsat nebo zavolat babičce či dědovi. Od nás teď další hity Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si, tohle vám v 6.52 udělá radost. Tak hezké ránko, šampioni.

0: Tohle je novinka ve vašem playlistu Ray Dalton, Do It Again, Hit Radio 658. Řešili jsme, že dnešní mileniálové, lidé narození od roku 81, už můžou být v klidu prarodiči. A řešili jsme, co tahle generace bude jednou vyprávět svým vnoučatům. A přišla zpráva od Andreji. Ahoj, opravdu se moc těším, až budu vysvětlovat, co za tetování mám na půlce těla. A to je vlastně pravda, že opravdu dnešní mileniálové jedou krky ve velkým, jo. Tak jsem si představil, že až se budou vnoučata ptát babičky, a babi, proč máš tady na zadku vytetovaný ten lopuch, jo? A ona řekne, víš, to byla taková malá růžička, když mi bylo 20.
1: A nebo, babi, co to znamená izomandias na těch zádech, co máš?
0: Přesně, a u toho pustí hardtrick a režim neruší. Tohle jsme poslouchali, když jsme byli mladí. Nic, za chvíli zprávy v 7 s Davidem, hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
4: 10 za měsíc?
3: Spíš 12.
4: 12? Vážně, Zuzko?
3: 7378.
4: Za toho velkýho Enyaqa?
3: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
4: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
3: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
5: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
1: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Firmy v Česku rychle zvyšují investice do umělé inteligence. Letos by za nástroje AI mohly utratit kolem 500 milionů korun. Příští rok až 4x. Jen za první polovinu letošního roku firmy vydaly za umělou inteligenci více peněz než za celý loňský rok. Podle odborníků se umělá inteligence stává běžnou součástí fungování českých firem. Sociální sítě mohou souviset s příznaky ADHD u dospívajících. Nová 5letá studie sledovala více než 11 000 mladých lidí a zkoumala vliv dlouhodobého používání sociálních sítí na jejich psychiku. V Česku tráví mladí lidé na sociálních sítích v průměru 3,5 hodiny denně. Odborníci upozorňují, že vývoj mozku dospívajících je na podobné návyky obzvlášť citlivý a zaslouží si další výzkum. Prezident Petr Pavel zaujal na Velké ceně Maďarska netradiční rolí. Na závod Formule 1 dorazil jako akreditovaný fotograf a fotil dění přímo u trati. Jeho snímky i fotografie z okruhu sdílely oficiální účty Formule 1 na sociálních sítích. Na místě se Pavel setkal také s maďarským premiérem Petrem Maďarem, který o nečekaném setkání informoval na síti X. Do Maďarska prezident vyrazil soukromně, aby se věnoval svému dlouholetému koníčku fotografování. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Chomutov chce mít v ulicích sdílená kola. Ještě v letošním roce by magistrát rád vysoutěžil firmu, která službu ve městě zajistí. Město chce, aby měli obyvatelé možnost využít kola třeba při cestě ke Kamencovému jezeru, do zooparku nebo do zaměstnání. Prvních 15 minut užívání kola by město lidem dotovalo. Kdy začne služba fungovat, není zatím jasné. Podle vedení města by to mohlo být v druhé polovině léta. Na Ústecku bude dnes dopoledne přechodně i skoro jasno, přes den se nám postupně začne zatahovat, k večeru se ale zase bude vyjasňovat a teploty 25 až 28 stupňů Celsia.
10: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
11: Vstal jsi. Dokázal jsi to.
0: Davide, dokázal jsi to.
11: Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
0: Dobré ráno.
12: Krásný úterý vám všem. Snídaně
0: šampionů. Mě zajímalo, Davide, co tě rozesmálo během těch zpráv, jestli to byl teda ten můj mulet, kterýmu se tady smějete celý ráno, nebo co se stalo?
13: Pojďme dál, pojďme dál.
0: Pojďme dál, pojďme dál. No ale takhle, tomu muletu se smějete. David mi říká, prosím, co to máš na hlavě? Já říkám, ale když už to mám dlouho a až dneska si všimnul, že mám tady trošku jako další vlasy vzadu.
12: Od včerejška, no. Tak předtím jsi to měl pěkný, já nevím, proč jsi dělal změnu nějakou.
0: Počkej, jak předtím to bylo pěkný?
12: Předtím, no.
0: A víte, jaká je výhoda, že pracujeme v rádiu? Takže nejsme vidět. Tak hezké ráno vám všem, kdo jste tady s náma. Train, další muzika pro vás. Pojďme.

0: Krásné ráno z Hitrádia, 7 hodin, 7 minut.
1: Jestli se doma chystáte na nějaký výlet, nebo už jste byli třeba na dovolený letos, tak možná znáte tu klasiku, kdy táta řekne, že jasně, že jako pomůže s balením, že zbalí děti, sebe a tak, a nezvládne ani jedno. Jo, prostě stojí u těch dveří, pak má všechno připravený pod nos. Já tady mám takovou statistiku, průzkum, který ukázal, že chlapy zbalí dětskou tašku o 60% rychleji než ženy, jenže 4 z 10 otců zapomenou na náhradní oblečení, čtvrtina přiznává, že spoléhá na to, že se všechno případně koupí cestou, a myslím si, že jako naprostá většina prostě tam něco zapomene, nějaký jídlo třeba pro ty děti, že jo, nějakou sváču.
0: Ale takhle, jestli mi řeknu ti to takhle, jo, já jsem jako byl rád, že jsem zbalil svoji holku tenkrát a i to bylo docela náročný, jo, ale já nevím, tak chlapi prostě balí na pohodu a vy ženy na totální apokalypsu.
1: A to si myslíš, že je, a jako asi to tak vlastně je, no, protože my opravdu myslíme dopředu, jo, jestli bude pršet, jestli bude horko, máš tam oblečení pro všechny případy, pak přesně, jestli si vezmeš sváčů sebou, nebo takhle, že najíveme vždycky sebou.
2: Ale zase to všechno strašně trvá, že jo, ty jsi na začátku řekla, že muže zbalí rychle, a to je to podstatné. Pokud chcete být balení rychle, vyberte si muže, pokud chcete, aby to dlouho trvalo, vyberte si ženu, tam bych to uzavřel.
0: No tak my to máme tak, nebo jestli můžu mluvit za nás chlapi, Davide, že nám stačí kreditka, že jo, zbytek se koupí, co je potřeba, tak se koupí, jo, ale třeba mě napadá, Davide, ty nemáš dítě, já mám 3letou dceru, takže jsme to vlastně nezažili, co se týká třeba táboru, jo, kdyby jsme měli vyslat dítě na tábor, tak co bychom zbalili do té tašky, Davide? Pojďme si to představit, čistě hypoteticky.
1: tak
0: tady. Asi takhle, oblečení.
1: No ale
0: kartáček.
1: Oblečení.
0: Pastu.
1: Potřebuješ i pláštěnku, holinky, no, na tábor, všechno.
0: A to bys tam nezbalil, no.
1: A to je ono prostě.
0: Co dál, co ještě bychom, co potřebuje dítě na tábor? Jídlo tam asi je, to je v ceně, ne? No.
2: To je asi fakt všechno.
0: To je všechno, no. Takže prostě oblečení,
1: penízky,
0: kartáček.
1: Když půjdou na výlet nějaký, no, jo, jasně, pojedou tak, někam do města
0: tak
1: třeba.
0: Tak dostane liter, to stačí, ne?
1: Spacák, tohle, půjdou na puťák, prostě všechno, pane bože.
0: Na puťák taky, jo.
1: No tak, tatínkové, vy, co nás posloucháte, tatínkové, pojďte zlepšit Davidovi s Michalem skóre, jo, pojďte říct, jak to dopadlo u vás doma, a jestli to nedopadlo, tak se klidně přiznejte, prostě, jak to máte doma s tím balením.
0: Tak jak to vypadá u vás doma, teda kdo u vás doma balí, kamkoliv, a jestli když teda jste balil vy, kdo jste muž, tak jestli to dopadlo nějak legendárně, tak číslo k nám na WhatsApp znáte, 777-937-777, sem nám můžete poslat i hlasovku, nebo nám to sem pinkněte normálně zprávou. My k vám posíláme další hity, které by vám mohly zlepšit ráno. Tohle je Kamrat, Be Mine, ze Hezké ráno z Hitrádia.

0: Čtvrt na osm, minuta navrch, tohle je Hit Radio. Dobré ráno taky Aleso a Toulou.
1: Řešili jsme tady před chvilkou společně, že muži většinou neumí nikam zbalit rodinu, že to bývá taková spíš ženská disciplína, že ten chlap většinou fakt neví a pak spoustu věcí třeba chybí. A dostali jsme se s klukama k tomu, když by třeba eventuálně svý děti balili na tábor. Jak by to dopadlo?
0: No, my jsme tak nějak jako tápali, nicméně přišla zpráva. Kluci, buďte v pohodě, každý organizátor tábora posílá seznam věcí, co sebou. Jsou tam i ty holinky a pláštěnka. To píše Libor. Tak teďka už jsme klidnější.
1: Anonymní zpráva, vím, že to bude znít neuvěřitelně, ale u nás doma je to opačně. Já balím zodpovědně a jak říkáte na apokalypsu. I když anonym, tak ale chápeme, že teda muž.
0: To bude muž. Taky tady je zpráva od Martiny. Ahojda, trochu odbočíme, my jezdili jako malí na 3 týdny na tábor. Brácha po 3 týdnech dovezl kufr zbalený v závorce od naší mamky. Tak jak s ním odjížděl, celou dobu chodil v jedných věcech a holinkách, takže odtud asi pramení to mužské balení věcí a po to se podepisuje, protože prostě. Prostě co, no tak co den, to trenky a ponožky, když někam jedem, triko, nevím, 2-3 dny, kalhoty, to zvládneš na týden, že jo.
2: No, ty se sám pochlubil, že jste nedávno jeli do Rakouska, řekni, co jsi zbalil a co jsi zapomněl.
0: No, zbalil jsem si na počet dní trenky a ponožky, a měl jsem 2 trika, 1 kalhoty, a když jsme přijeli na místo, tak říkám, s velkou ostudou, jo, styděl jsem se, říkám, to je mojí, říkám, já mám kartáček a pastu. Takže to je přesně ono, jo. Kreditka to všechno zachraňuje, takže první cesta vedla do nějaký místní drogerky. Takže takhle my chlapi balíme asi, no.
1: Tak děkujeme za zprávy a je dobrý vědět, že teďka už teda posílají ty organizátoři ten plánek těch
0: věcí. Ten seznam. Jsme klidnější, Davide, že jo.
2: Nenechali nás v tom.
0: My vám taky něco zbalíme na cestu do práce, všude, kde nás ladíte. Další hity, tohle jsou Jeleni, ještě jednu noc na Hit Rádiu, chvíli po 7:45. Když mě

0: dále jsou Jeleni na Hit Radio 7.20. Už za pár minut budete soutěžit o kurzy Přemka Forejta. O tom bude rychlá pětka, chvíli po půl osmé, na to počkejte. Jak se zúčastnit, všechno řekneme, nebojte. R-City, Adam Levin, další muzika pro vás, taky Camila Cabello, no a samozřejmě i taky info z dopravy, ať víte, jak to v úterý ráno frčí.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
2: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Prosecco přesně v italském stylu?
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
6: Mionetto. Víc než jen prosecco.
7: Hledáte zábavu po celý rok? Kulturní centrum Bílina je místo, kde to žije. Koncerty, divadla, výstavy, plesy i akce pro celou rodinu. Sledujte program a bavte se s námi. Kulturní centrum Bílina.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.
10: Tak co, Klára?
11: Kámo, vadí, že je malej.
10: Malej? A řešíš to nějak?
11: Ne, na to je moc malej.
10: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
12: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Řidiči opatrně na Semilsku v Turnově, v Bezručově ulici hlásíte olej na vozovce, může to tam klouzat. No a pozor taky v Liberci, kde se pracuje v ulici České mládeže.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio North Music.

0: City, Adam Levine, Locked Away. Je 7:30, dáváte si úterní Hitrádio, snídaní šampionů a teď si dejte Davida.
1: Ranní update.
2: Pravidelná konzumace jogurtu může chránit před rakovinou střev. Dlouhodobá studie vědců z Harvardovy univerzity naznačuje, že jogurt může snižovat riziko některých agresivních forem kolorektálního karcinomu. Podle odborníků zatím pravděpodobně stojí jeho příznivý vliv na střední mikroflóru. Arnold Schwarzenegger prozradil recept na dlouhodobou kondici. Herec a bývalý guvernér Kalifornie tvrdí, že klíčem je pravidelný pohyb, disciplína a schopnost přizpůsobit trénink věku. Podle něj není důležité být nejlepší, ale nikdy se nepřestat hýbat. Noční troubení v americké obci měl na svědomí medvěd. Šelma se dostala do zaparkovaného auta v Colorédu, ale už z něj nedokázala ven. Celou noc tak nechtěně mačkala klaxon a marně hledala cestu ven.
0: Takže vlastně celou noc troubil, tak už to nebyl medvěd, ale jelen.
3: Nebože.
4: Jsi říkal, že máš připravený nějaký fo.
0: A dál už pokračujeme podle příručky Lov na jelena. Pojďte si ulovit kurz Přemka Forejta, je tady rychlá pětka. Hrajeme o kompletní sadu online kurzu Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od michelinského šéfkuchaře.
4: Tak jsme si teď mohli zahrát jelena možná, ne? By se hodilo.
0: Ne, je tam Kamila Kabel.
3: Ještě chci soutěžit na 777-937-777 a za chvíli se na to vrhnem.
0: Kamila Kabel, Havana 731, pojďme na to.

0: Forejta. A pokud zodpovíte správně všech pět otázek, tak vám řekneme na na na. Tohle je Havana na Hit Rádiu 7.34.
1: Rychlá pětka.
2: Dneska v rychlý pětce a celý tento týden hlavně hrajeme o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 tisíc korun. A to je teda dost.
0: No a o tohle si zasoutěží Verunka z Ostravy, kterou máme na telefonu. Ahoj Veru.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno, ty jsi napsala, že chceš soutěžit a naučit se vařit. Co takhle zvládáš uvařit teďka v aktuálním stavu, co?
3: No tak takové ty běžné věci.
0: Rozumím.
3: Jako čínu.
0: Jasně.
3: Vajíčka.
0: Jasně. Máme to dost podobný, Veru. No tak pojďme na to, pět otázek a výhra je tvá. Zvládneme to?
3: Budu se snažit.
1: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
2: Jaký plyn dýcháme, aby naše tělo mohlo fungovat?
3: Kyslík.
2: Ano. Mm-hmm.
1: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Verunko, jaké zvíře je ve znaku automobilky Ferrari?
3: Kůň.
0: Jo.
1: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
2: Jaká je nejmenší česká mince?
3: Koruna.
2: Yes.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Z jaké plodiny se dělá popcorn?
3: Kukuřice.
0: Ano.
2: A poslední otázka, na kterou odpovíš ano nebo ne. Je Eiffelova věž v Londýně?
3: Není, ne.
0: Ale ano, ty vyhráváš! Věž není, ale ty máš kurz Přemka Forejta v hodnotě 30 tisíc korun. Verunko, je to tvoje.
3: Tak to je úplně úžasné. Děkuji strašně moc, jste mi udělali krásný den, takže přeju i já krásný den všem ostatním, děkuju.
2: Ty jsi boží, moc gratulujem.
0: Tak kurz posíláme, Verunko, zvládni cestu, slyšíme, že někam cestuješ a určitě tě někdy zase rádi uslyšíme.
3: Děkuji hrozně moc, opravdu hezký den všem.
0: Hezký den, ahoj, nashledanou.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou hity Ed Sheeran Old Phone. 7.40, dáváte si Hit Radio, hezké ráno.
1: Jestli jste v noci na dnešek nemohli spát, nebo máte poslední dny pocit, že vás všechno nějak víc štve, nebo naopak máte pocit, že potřebujete udělat nějakou životní změnu.
0: No, co se stalo? Honem, pojď.
1: Tak zatím stojí možná úplněk, který dneska nastane, bude to jelení úplněk.
0: Jelení úplněk.
1: Ano, jelení úplněk ve vodnáři, nejseš ty vodnář, Dave?
2: Ano.
1: Seš vodnář,
0: fakt.
1: Dobře.
0: Jak to na Davida působí?
2: No tak už dva dny nespím, takže tak.
1: Taky nespím, ale tady je víc znamení, na který to bude působit. Nejvíc by měl zamávat si jinak celkem pevnými znameními, tedy vodnář, lev, bík, to jsem zase já, a štír. Ty bys měl být teda, Míšo, jedinej v pohodě, tak já nevím.
0: No, v pohodě nejsem, ale dobře, beran.
1: Ale právě my teda můžeme cítit podle astrologů největší chuť něco utnout, změnit nebo konečně říct nahlas něco, co v sobě dlouhou dobu držíme.
0: Až by se mi to teda nemělo týkat ten jelení úplněk, tak já teda přiznám se, taky poslední dva dny spím a ze včera na dnešek ten spánek byl teda nejhorší, jo, protože, jak říkáte, jelení úplněk, vlastně mi to dává smysl, protože od sousedů, hele, to byly jeleni v říji normálně. Takže tak to vypadalo u nás, no. Dan Barta, On My Head za malou chvíli, taky Selena Gomez a Marshmallow a taky aktuální doprava, ať víte, jak to ráno jezdí.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: Attention!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
11: Yes!
12: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pozor na Teplicku. Nehoda se stala u obce Rtyně nad Bílinou, na hlavním tahu Bystřany Řehlovice. Teď už by tam měla být policie a probíhá vyšetřování. Můžete se krátce zdržet.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Za 8 minut 8 hodin, tohle je Selena Gomez, Marshmallow a úterní Hit Radio.
1: Občas slýchám, že mladí lidi mluví divně, že ta čeština už jako není co bývala. Tak schválně se zkusíme vrátit o pár století zpátky a dám vám kluci, a samozřejmě vy, kdo nás posloucháte, tak si to zkoušejte doma, v práci, v autě, kdekoliv jste taky, kvíz staročeštiny, jo? Ať vidíme, jak na tom jste.
0: Kdo bude mít přednost z nás dvou? David, já ti dám přednost, Davide.
2: Ty jsi tak...
1: Nebo kdo bude vědět, gentleman. Tak dve?
0: Tak jo, tak jdeme na to.
1: Takže první slovo, a to si myslím, že je jako známý, že byste mohli vědět, kdo je podle vás darmošlap? Dám vám výběr A, B, C. A, člověk, co chodí bos, za B, povaleč, co nic nedělá, a za C, tulák.
0: Tak já začnu.
2: Bčko.
0: Bčko.
1: Tak. Je to tak. Tak věděli byste, co byla Kuběna? Za A, hospodyně, za B, milenka nebo nevěstka, za C, porodní bába. Kuběna.
0: Já bych dal Bčko.
2: Já taky, ale zkusím teda Cčko pro soutěž.
1: Tak, pro soutěž je to špatně, bylo to Bčko. Milenka nebo nevěstka byla Kuběna.
0: Kuběna, jasně.
1: Kdo to byl?
0: My dinosauři víme, no.
1: Kdo to byl? Hmotospit. Za A, hospodář, za B, fyzik a za C, horník. Hmotospit.
0: Hmotospit, mě by zajímalo, proč pořád odpovědi jsou Bčko. Byl to fyzik.
2: Já říkám, že to bylo Cčko.
1: Byl to fyzik. Opravdu dinosaurus. Takže.
2: 3-1.
0: 3-1.
1: A tohle je hodně známý. Co znamená špás? Za A, legrace, za B, hra v kostky, za C, vesnická slavnost.
0: Máš přednost.
2: Tak já řeknu ještě jednou.
1: Co znamená špás? Za A, legrace.
2: Legrace, špás je legrace.
1: Ano, špásovat. Aha. Je to tak, legrace.
0: To je legrač.
1: Kdo to byl mordýř? Byl to za A kat, za C, teda za B válečník.
2: Za C?
1: A nebo za C vrah.
2: Vrah, já říkám C.
0: Nevím, jak zněla otázka, říkám C vrah.
1: Mordýř byl, ano, vrah.
0: Mordýř.
1: Mordýř.
0: Mordýř, jako mordýř. Zamordovat.
1: Tak. Co to byla halama? Za A, velký nešikovný chlap.
0: Halama!
1: Za B obr, anebo za C sedlák. Halama.
0: Nevím.
2: Taky nevím, sedlák.
1: Velký nešikovný chlap to byl, halama. Takže Míša, jsi... halama. Tak, co je to trůňk? Za A, alkoholický nápoj nebo panák. Za B, dřevěný pohár. Za C, sud na víno. Trůňk.
2: Sud na víno.
0: Sud na víno.
1: Alkoholický nápoj nebo panák.
0: Nebo alkoholický nápoj.
2: Ale kolik jich tam ještě máš?
1: Poslední.
2: Přestává to být špás.
1: Poslední.
0: Poslední, jo?
1: Tak a je
0: jo.
1: To hezký finále. Úplně poslední slovo je mrdě. Co to podle vás znamenalo?
0: Mrdě?
2: Mrtě?
1: Mrdě.
0: Mrtě.
1: Mrdě.
0: To se říká hodně, že jo? Mrtě.
1: Ale tohle je zde. Za A, neposedné dítě nebo rošťák. Za B, nadávka. A za C, malý čert.
0: Tak já si myslím, že...
2: Neposedné
0: tak
2: dítě.
0: Kořen slova tam je, tak asi neposedné dítě, no.
1: Ano.
0: Ano.
1: Ano. Takže až vám někdo řekne, že ten váš syn je fakt mrdě, tak to nemyslí špatně.
0: Že to je neposedný teda dítě.
1: Jo.
2: Takže jsem vyhrál nakonec.
0: No, já jsem myslel, takže jsem mrdě. Klingande, Jubel, to jsou další hity, respektive jeden song do 8, než vám David dá další zprávy. No a samozřejmě po celé Miley Cyrus, taky Bastille, hezké ránko.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Jasně, já ti splním přání, Trio.
5: Ryba jo.
4: Chytrý mozek.
5: Bujné svaly.
4: Kila dolů bez námahy.
6: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
7: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
8: Už tam budem.
9: Nech toho.
8: Raději už tam budem.
9: Přestaň, štíhá mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: I'm Ariana Grande.
12: It's Hozier.
10: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
0: On air.
11: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Nafta po konci cenové regulace výrazně zdražila. Za poslední týden vzrostla její průměrná cena o 3 koruny na téměř 44 korun za litr. Po zhruba 3 měsících je tak nafta opět dražší než benzín. Ten zdražil podstatně mírněji, v průměru o 67 haléřů na 42 korun a 32 haléřů za litr. Podle analytiků se zdražení nafty očekávalo kvůli konci státní regulace i jejímu nedostatku na trhu. Rusko prodává další část svých strategických zásob. Po rekordním prodeji zlata Kreml nabídne v aukci také přírodní diamanty ze státních rezerv. Rusko už letos prodalo přes 43 tun zlata, což představuje největší úbytek zlatých rezerv za posledních 25 let. Podle analytiků se Moskva snaží získat další peníze do státního rozpočtu. Polsko otevřelo svůj první komunitní les. Nový les u Vratislavy nabídne lidem prostor pro odpočinek, sport i pobyt v přírodě. Současně má pomoci chránit krajinu, zadržovat vodu, zlepšovat kvalitu ovzduší a omezit těžbu dřeva. Areál je rozdělen do několika zón, od rekreačních částí až po území, kde bude příroda zcela bez lidských zásahů. Podobné komunitní lesy chce Polsko postupně vybudovat také v okolí Varšavy, Krakova nebo Poznaně. A teď už pojďme k nám do regionu.
14: Obyvatelé nejen Ústí nad Labem získali nové přímé vlakové spojení napříč Evropou. Mezinárodní linka propojuje nově Frankfurt nad Mohanem, Drážďany, Ústí nad Labem i Prahu. Z Ústí a Děčína se teď dostaneme bez přestupování nejen do Německa, ale nově také přes celé Česko až do jižního a východního Polska. Například do Frankfurtu vyjíždí vlak z Ústí nad Labem 2 minuty po půlnoci. Na místě ve Frankfurtu bude v 7:22, tedy pokud vás po cestě nezastaví nějaká výluka. Na severu Čech bude dnes dopoledne přechodně i skoro jasno, postupně se ale zatáhne, k večeru se opět bude vyjasňovat, teploty až 28 stupňů.
15: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudým!
16: Dobré ráno, šampione!
17: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
18: jsme tady pro tebe.
17: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
19: A taky Davidem, hezké ráno.
16: Hezký dobrý ráno. Snídaně
19: šampionů. Atmosféra tady ve studiu je, dalo by se říct, až nakažlivá, tak doufáme, že i u vás v práci, doma, kdekoliv jste v autě, máte veselo. Veselý budou i další hity.
16: Před náma Vasil, taky Miley Cyrus.
19: Vasil.
16: To jsem neřekla.
20: To jsi řekla.
19: Já jsem říkal, a kde je ten Vasil, co? Miley Cyrus

0: Bastil nebo Vasil, jak říkala Jasmil.
1: Já jsem říkala Jasmil.
0: 8 hodin, 10 minut, krásné ráno z Itrádia.
2: Jestli pak víte, co je možná nejnebezpečnější místnost u vás doma pro váš vztah?
0: Nejnebezpečnější?
1: Ano. Kuchyně.
0: Tak, kuchyně, když naštveš manželku nebo přítelkyni, tak tam je spousta nůžů, že jo? Tak.
2: Ano, ale teď k tomu nepotřebujeme pro ty hádky. Je to koupelna, protože podle nového průzkumu se každý pátý pár pohádal nebo dokonce rozešel kvůli partnerovým návykům v koupelně. A já můžu potvrdit, já se každý večer vztekám, když je Kuba ve vaně, protože on si napustí tu vanu, teďka si tam lehne a když z ní vylejzá, tak ono to není tak, že zatneš jako břišní svaly a prostě se jenom normálně z lehu posadíš. No. On se jakoby, on vyjede po té vaně, že se sklouzne, tudíž celou tu vodu on zvedne a vyhodí za sebe, za tu vanu a namočí všechny skřínky, co tam máte. A kdo to pak vytírá? Já, protože on řekne, ale to ničemu nevadí.
0: No, ale já nevím, jak to vypadá tvůj Kuba, jak je jakoby prostorově řešené, ale já když odcházím z vany, tak já si svoji vanu beru sebou teda. Já si myslím, že řekneš, že když vyleze z vany, že tam nechá tu čárku vlastně kolem dokola, jakože to po sobě neumije třeba, to se taky občas stane.
2: No, to
0: že?
2: Se taky děje, no.
0: To se taky děje. Nicméně, teda dobře, ať nestřílíme do vlastních řad jako chlapů, tak já teda musím říct, že sdílet domácnost se ženou má taky obrovský jako úskalí. A to, že my chlapi čistíme odtok kvůli vašim vlasům a všem možným v průměru tak, abych nekecal, cirka tak dvakrát denně, jako jo.
2: To se přiznám, že Kuba taky čistí, no. Je, ano, prostě když si holka myje vlasy, tak těch vlasů padá strašně moc.
0: Strašně. No jo, obrovská spotřeba toaletního papíru
2: a
0: taky.
2: A vlastně ono to není ani jako tolik vlasů, ale to mi vysvětlovala kadeřnice, že ten vlas je dlouhý, takže ono vypadá, že jich je hodně, ale to je jenom hodněkrát stočený třeba jeden vlas, chápeš?
0: Tak hlavně, že si to dokážeš tady nechou obhájit. Co David, jak to vypadá u vás doma?
1: Taky vlasy a strašných krémíčků, gelíčků, šminek, já nevím čeho všeho.
0: Je vlastně pravda, že chlap, já když si představím naši koupelnu, tak chlap, já mám jednu takovou malou poličku, nevím, tak třeba 10 cm, jo, a zbytek jsou různý peripetie, a to je krémíček a tady nějaký šminky, jak ty říkáš, všechno, no, a co my jsme prostě normálně utlačovaný.
2: Tak co by ne? Tak co je pro vás doma ta jedna maličkost, kterou váš partner dělá v koupelně a vás to během tří vteřin úplně vytočí? Jo, může to být i třeba nezvedání takových těch...
0: Prkínka.
2: Jo, třeba. Já jsem chtěla říct těch hadrů na nohy, že jo, pod vanou, těch koberečků takových. Tak nic.
0: Jasmin, jak to vypadá u vás doma? Máte doma hadry na zemi v koupelně?
2: Ne, takový ty koberečky, jak si osušíš nohy o to.
0: A když kam to pak dáváte? Vany.
2: No, dám to přes tu vanu, ať to uschne hezky, ať tam pak nemám mokrý nohy, když tam vejdu znova, že jo?
0: David začal kulit oči. Myslím si, že taky David nedává kobereče přes vanu.
1: To taky neděláme.
0: No tak pojďte nám dát vědět, nahrajte nám takovou hlasovku přes WhatsApp 777-937-777. Otázka zněla?
2: Otázka zněla, co vás během tří vteřin vytočí do běla, když partner dělá v koupelně.
0: Těšíme se na vaše zprávy. Alex Warren, Ordinary, 8 hodin, 13 minut, hezké ráno.

0: Za 10 dní Marek Ztracený, Letenská pláň. Teď u nás na Hitrádiu v 8 hodin 20 minut. Dobré ráno.
1: Každý pátý pár se rozešel kvůli partnerovým návykům v koupelně. A my jsme se ptali, co vytáčí vás, co dělá váš muž či žena doma. Tak Martina píše, ahoj, můj manžel zleje koupelnu až na strop a nikdy nedá zpátky šampóny tak, jak byly. To je další věc, no, ty šampóny.
0: Je pravda, že někdy se ta sprchová hlavice prostě splaší a je to mokřejší víc, než je zdrávo. Máme tady spoustu hlasovek třeba od Milana.
2: Ahoj lidi, mě vytočí to, když je pasta a zubní kartáček tam, kde nemá vejt. A hlavně potom, když se neuklízí, když si přítelkyně rozčeše vlasy a prostě chuchvalce vlasů. To nesnáším. Ale pohodovej den, ať vám přiteče, a ne, že se upečete v těch 40.
1: Ale pohodovej den i tobě.
0: Pohodovej den i tobě, Milane, pohodovej den i tobě. Chuchvalce vlasů, to jsme tady probírali, souhlasím. Další hlasovka od Jarky.
3: Ahojky, tady Jarka. Tak co mě dokáže úplně strašně vytočit, co můj muž dělá v koupelně? Tak když se oholí, tak tam samozřejmě nechá tu holící pěnu, pokud možno otevřenou. Na umyvadle leží holící stroje a v umyvadle jsou oholené vousy.
1: Jarko, jsem se bál. Já jsem tohle chtěla dodat. Vousy v umyvadle, to je vlastně na té úrovni, podle mě, co máte vy ty vlasy, že jo, v těch.
0: No ty vaše vlasy, no. No, my jsme se tady s David pokyvuje, je to tak, no. Ten strojek ještě jako půl bídy, jo, ale ty vousy, i když to smiješ po sobě, což by tak jako mělo být, tak ono stejně, jeden vousíček malej tam někde zůstane a je prostě problém, oheň na střeše, jo, kvůli jednomu blbýmu vousu, hlavně, že neotejká odpad, no. Tak, je tady taky hlasovka od Dany.
4: Dobré ráno do studia. Já teda musím říct, že mě úplně maximálně dokáže vytočit, když chlap jde do koupelny, sleče se a to špinavý prádlo položí vedle toho koše na zem. On prostě není schopný otevřít ten poklop a dát to dovnitř, ale položí to vedle toho na zem. To bych normálně úplně vždycky vyletěla z kůže, když tohle to vidím. A je to každý den a každý den se s tím rozčiluju a myslím si, že to nikdy neskončí, tak asi by měl přijít čas na nějaký smíření možná.
1: Jako všechno tohle se u nás doma děje, taky si říkám, že musím být jako permanentně naštvaná, když to poslouchám. To všechno to splňuje můj Kuba tohleto.
0: Pojďme ještě na hlasovku od Heleny.
5: Krásné, dobré ráno. Tak můj muž mě úplně na 1000000% dokáže vytočit tím, když já umyju celou koupelnu, opravdu fakt mám uklizenou. A on, jak když má radary, ten moment povídá, já se jdu oholit. No. Takže si pánové umějí představit i ženy, co v té koupelně je všude. Všude jeho jemný pousy, všude po celé koupelně. Tak to vám upřímně říkám, to bych ho v ten moment zabilo. A vy krásné to dopoledne, zdraví Hela Zlánova.
1: Vy na to podle mě opravdu máte ale radary. To se fakt děje vždycky po umytí koupelny.
0: Přiznáme se k tomu, Davide, že to tak je.
6: Ano.
0: Ano. Já jsem si vzpomněl nedávno taky, koupelna umytá, já jsem se šel oholit hnedka potom a říká, nejdi se holit, že ne? Nešel jsem, nedovolil jsem si. Máme tady ještě hlasovku taky od našeho Tomáše, který se evidentně vrátil z dovolené, protože dlouho to tady nebylo.
7: Ahoj, tady Tomáš.
8: Ahoj, tady Tomáš. Já mám taky v koupelně takovou malou poličku, kde mám pár věcí. Ale co mě vždycky úplně normálně vytočí, je to, že tam vždycky najdu po tý svý tamponky, jo, na to matlání, na ten obličej, to čistění tou micelární vodou a nějaký ten uchošťour, jo, nebo otevřený tyhle ty krémičky, nějaký to víčko, jo, teď to daný úplně někde jinde u umyvadla, jo, místo, aby to bylo uklizený, nebo nějaká ponožka, jo, nebo nějaký spodňáry se tam někde válí. A to vždycky normálně dokážu vyskočit normálně z kůže, jo. To ty ženský chtějí, aby jsme si zvedli prkínko, položili prkínko, aby jsme to tam nemochcali, jo, nebo něco takového, ale s těma ženskýma se to taky někdy nedá. Někdy jsou taky opravdu na zabití.
0: Tak, je dobrý, jestli ty hlasovky někdy poslechnou taky dopředu.
1: Děkujem, že jsi zpátky, Tome.
0: Takhle, ať to nějak jako zavřem, já jsem to zčotnul a je to tak 50-50, takže ženy. chlapi, nemáme si navzájem vůbec co vyčítat.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
9: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
10: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
11: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
12: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
13: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
12: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
14: firmanazážitky.cz.
15: Tak to kecáš.
16: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
15: A co na to jeho holka?
16: Našla si jinýho, ten má malej.
15: No jo, zlatej malej.
17: Na velikosti pohledávky nezáleží. E-pohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte pivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda vás teď zdrží na Chomutovsku. Pozor na trase Pesvice-Otvice, kde jsou v sobě dvě vozidla. A pozor na D8, kilometr 55 směr Praha, tam je odstavený osobák.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: A to vaši muži udělalo radost chvíli po půl deváté. Teď tady je David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: V Anglii budou testovat nové pravidlo proti zdržování hry. Pokud bude fotbalový brankář účelově natahovat ošetření, jeho tým přijde na minutu o jednoho hráče z pole. Novinku schválila komise a v nové sezóně ji vyzkouší nejvyšší anglické soutěže. Dokument o návratu Oasis dorazí do českých kin už 10. září. Film mapuje comeback i jejich společné turné v roce 2025. Nabídne dosud nevídané záběry ze zkoušek, koncertů i zákulisí jednoho z největších rockových návratů posledních let. Na světě se dnes používá asi 7,5 tisíce jazyků, přesto je to podle odborníků výrazně méně než v minulosti. Historicky totiž lidstvo mluvilo desítkami tisíc různých jazyků, z nichž velká část během staletí zanikla.
0: 7,5 tisíc jazyků.
2: A mnoho z nás neovládá ani jeden.
3: Ani ten mateřský pomalu.
0: No já se občas říkám, že my chlapi bychom občas potřebovali Duolingo na vás ženy. Když řeknete nic, tak si vybere, kdy to má význam. No doubt. It's my life, další hit je pro vás 8.33. Tohle je Hit Radio.
2: To jsi řekl hezky.
0: Krásné ráno.

0: 9 minut po půl deváté v uších úterní Hit Radio, tohle je snídaní šampionů, krásné ráno. Místo spolujezdce je prý ta nejhorší pozice v autě. Jak pro řidiče, tak pro toho, kdo tam sedí. No a kdo je vlastně ten nejhorší spolujezdec, co vás nejvíc vytáčí, tak to probereme za malou chvíli. Už teď o tom můžete popřemýšlet. No a samozřejmě za chvíli nabídneme taky další muziku. Lady Gaga, Abracadabra, a vyplatí se počkat taky na Baby Goodbye, to bude Ale Farben tady na Hit Radio.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží devadesátky. Sestup milénium. Konečná stanice dnešek. Let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
2: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
4: Co to je?
5: Dopravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumím.
6: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Sky. Tohle Ale Farben na Hit Rádiu 8.49, díky, že posloucháte, krásné ráno. Máme tady naprosto ultimátní statistiku. 4 z 5 šoférů tvrdí, že je vytáčí, když jim spolujezdec prošlapává podlahu. Aneb nejhorší spolujezdci. Jasmin tady ukazuje na sebe, takže ty dupeš na brzdu, když jedete s Kubou, jo? Na virtuální brzdu teda.
1: No, on mi spíš říká jako nesyť, že vždycky já, on prosím tě nesyť mi tady, ono, anebo, nebo já tě vysadím. Jo.
0: Anebo pozor! A to nestihneš a přitom to auto je kilometr daleko. Jo.
1: Ale zase, hodněkrát jsem nás už takhle zachránila a to Kuba přiznal, ale většinou straším, i když se nic neděje. To jo.
0: Co mě třeba osobně rozčuluje, možná se v tom poznáte i vy, kdo posloucháte, když někdo začne klepat nohou. Nemusí to být spolujezdec, je to kdokoliv a ono, paradoxně, tak to je cítit v tom autě. I v autě, co jede, když klepeš tou nohou, tak ono to tak jako pohupuje, jo. A nebo co teda je další ultimátní věc, když se ti spolujezdec předkloní, když potřebuješ couvat a ty přes něj nevidíš do zpětného zrcátka. A myslím si, že to seš taky ty. A no, pak ti Kuba říká, prostě uhni, já nevidím. Že jo?
1: Jo, ale neděje se to jen při couvání, ale nevím, odbočuješ, potřebuješ vidět třeba doprava, já se tam kouknu no, místo něj a on prosím tě,
0: nevidí. No jasně, nebo spolujezdec drobitel.
1: Jo, to jsem taky já.
0: Takže všechno sedí na tebe. Tak jaký spolujezdce nemáš ráda ty, jestli bys teda něco našla?
1: Já jsem většinou passenger princess, jak se říká, ale když už řídím, tak tam se mnou je vždycky jenom Kuba a ten vlastně jako je pohodář.
0: No, takže, no pohodář, to jednak vypadá, no. Takže ty jsi prostě ta, co mu ničí nervy a on je prostě pohodář, dobře, no. No tak, jestli se u vás v autě právě teďka rozhořila tichá domácnost, protože jste se v tom poznali, tak my vám radši pustíme za chvíli song.
1: Ještě tady mám pro inspiraci, abyste věděli, co nám třeba napsat. Od Lenky zprávu. Nejhorší spolujezdec je moje vnučka. Vleze do auta a už všechno komentuje. A to jsou jenom 4 roky a stále dokola je jediná hláška, když se rozjedeme, pusť tam Sigma Boy. Takže možná i takhle, co se týká playlistu, že jo? Náročný.
0: Sigma Boy. Máme tady takový Sigma Boy pro nás starší. Volger Moon, Shut Up and Dance na Hit Radio. Dobré ráno.

0: Tohle je poslední song úterní snídaně šampionů. Ellie Goulding, Diplo a Swae Lee. Close to me v 8.56 a my bychom vám vlastně měli zatleskat. Zatleskat, že jste to tady s náma dneska vydrželi, protože ač je úterý, tak atmosféra tady byla opět páteční.
1: Bylo to divoký, už to tak divoce včera začalo.
0: Ale vy jste si začali, vy jste nám posílali hlasovky a zprávy, tak dobře, hodíme to na vás a my jsme za to moc rádi, tak doufáme, že zítra to bude pokračovat podobně. Potkáme se tady v 6 a my se na vás budeme moc těšit.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Mějte hezký úterý, zvládněte to v práci.
1: A tak ahoj, tak ahoj.
0: Mějte se. Čau.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Litomyřicku u Libochovic ve směru od Evaně se srazilo osobní auto s traktorem, projíždějte opatrně. A ještě na Chomutovsku mezi Pesvicemi a Otvicemi se srazila dvě osobní auta. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbk.cz a přesvědčte se sami. bbk.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
7: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Včera dnes nad ránem v Česku ještě na některých místech zapršelo, v dalších dnech ale nastoupí slunečné a horké počasí. Od úterý meteorologové předpovídají tropické třicítky, od čtvrtka se budou teploty blížit 40 stupňům. V nadcházejícím týdnu nás tak čeká extrémní zátěž teplem. Ministerstvo zahraničních věcí varuje před cestami do požáry zasaženého departementu Gironde ve Francii. Češi, kteří se na místě nacházejí, vyzvalo k opuštění oblasti. To stejné doporučuje také turistům ve Španělsku. Pokračuje mluvčí rezortu Adam Čerge.
9: V Drozdu je pro Francii evidováno 317 lidí a ve Španělsku je to 1048 cestovatelů. Všichni zaregistrováni v Drozdu v obou zemích obdrželi zprávu o stavu nouze.
3: V případě nouze se mohou Češi obrátit na české velvyslanectví ve Francii anebo kdykoliv na nouzovou linku ministerstva. Ústecký stavební úřad zatím nerozhodl o žádosti spolku Drag Out Club o změnu užívání vily ve Staré ulici. Schválení by spolku umožnilo přesunout do objektu služby pro závislé. Úřad v současné době vede řízení o odstranění nepovolených stavebních úprav. Vlastník domu může do 30 dnů podat žádost o dodatečné povolení. Fotbalisty Artisu Brno jen pár hodin před premiérou v české nejvyšší soutěži posílila dvojice obránců z pražské Slávie. Do konce roku pomůže ligovému nováčkovi Francouzovi Glossova. Na celou sezonu přišel liberijský reprezentant Emmanuel Fuli. Oba kluby to uvedly na svých webech.
10: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
3: Na severu Čech bude dnes polojasno až oblačno, přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost, později odpoledne a k večeru se bude zase vyjasňovat. Teploty až 28 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Takový jde počasí a to už je dan.
11: Já tady mám ještě jednu mimořádnou zprávu.
3: No povídej.
12: Došlo kafe, jenom hlásím, ty vole, jestli tady nemáš, nebo jestli nevíš o tom, že tady někde, tak se třeba někde ještě zastav koupit, jestli stíháš.
11: Tak tohle mi Robert poslal ráno, než jsem přijel do rádia, že došlo kafe, no.
3: Varování, no.
11: Děkuju. Tak abyste věděli, v rádiu došlo kafe. Hit Radio Nord Music. Krásný dopoledne všem přeje Dan Rakacký. No a tomu kafi se budeme věnovat. Jaký to je, když přijdete do práce, jste na to zvyklí a káva tam není. Tragédie. Skandál. Tak zjistíme, co s tím udělat. A taky samozřejmě mám pro vás ty největší hity. Taylor Swift, Kabát a teď Chainsmokers. Tak všem krásný úterý s Hit Radio Nord Music. Pojďme na to.

Ona je vážně dobrá. Taylor Swift na Hitrádu Nerd Music. 9 hodin 13 minut a už to tady padlo. Kauza dne tady v rádiu Došlo kafe. Než jsem dojel sem do studia Hitrádu Nerd Music, tak mi přišla zpráva od kolegy Roberta, není kafe. Jestli ho chceš, tak si ho někde kup, nebo budeš bez kafe. Takhle pojďme si říct, že pro někoho z vás i je kafe alfa a omega. Začínáme ráno tím kafem, ať chceme nebo ne. A potom, když jako není, tak jsme nerudní, nervózní, nic s náma není a prostě ten den není takovej, jaký by měl být. Prostě máme to tak. Já osobně teda mám to tak, že když to kafe nemám, tak mi to jako trošku vadí, ale nejsem nějaký závislák, že bych byl úplně z toho odepsaný a přestal pracovat. To ne, ale je to takovej začátek, hezký začátek toho dne, to kafe prostě. U nás v rádiu to máme tak, že máme společný kafe, každý si prostě bereme, když dojde, tak se pak složíme na nový kafe a koupíme. Víte, dneska kafe není levná záležitost a když dojde na to placení, tak najednou nikdo kafe nepije, jo? Ne, já ho nepiju, já nebudu platit, jako nechci, já nepiju kafe. Přitom došlo, že jo, evidentně ho pili všichni, ale najednou, když dojde na placení, tak to prostě nikdo nepije. Ale nakonec jsme se jako domluvili, máme to už udělané tak tady v rádiu, že máme náhradní ještě jedno balení, schovaný tajně, o tom vím já. A když takhle nečekaně dojde, tak se veme to tajný balení a potom se mezi tím koupí zase nový a takhle to děláme. To se stalo i dneska, takže Robert o tom nevěděl, já jsem si našel tajný kafe, udělal jsem si ho, ale jak to řešíte třeba vy v práci, když vám dojde káva a fakt ji chcete? Tady ještě potom Robert tak nevěděl o tom tajným kafi, tak máme tady takovou úplně nouzovku, fakt jako pro případ nouze instantní kávu, tak tu si nakonec Robert dal, ale to je fakt jako nouzovka už, jo, ta instantní. My raději zrnkovou, z automatu, čerstvě umleto a tak. Klidně mi dejte vědět, buď zvukovkou, nebo napište na 37 39 958, jestli poránutá káva pro vás je důležitá, někdo to ještě kombinuje cigárkem, a nebo jestli vám to je úplně šuma fuk, a nebo jak řešíte to, když vám takhle nečekaně dojde káva v práci. Doma to je jasný, to zajdete do zamošky nebo prostě do marketu, který máte za rohem, koupíte a je to. V té práci to už tak moc nejde, protože už tam musíte bejt, tak mi dejte vědět, jak to řešíte vy a jestli je pro vás ta káva tak hodně důležitá. 37 39 958, beru jak hlasovky, tak i textovky a teď už další hity, Sean Paul, Demi Lovato anebo Imagine Dragons.

Výborná dvojka, Sean Paul, Dua Lipa, No Lie. S vámi Hit Radio Nord Music, Dan přeje krásný dopoledne už úterý 28. července. Za chvíli Cyril, taky Rixton a došla káva. To tady řeším už od prvního vstupu, kdy v rádiu u nás tady na Hit Radio Nord Music došla káva, volal mi to Robert, abych se zařídil, protože ví, že každý ráno kávu piju. A mě zajímalo, jak to máte vy, po případě, jak to řešíte, když vám dojde káva a jestli je pro vás taky ta káva ráno prostě start toho nového dne. Po případě, jak to řešíte, když vám dojde káva a jestli je pro vás taky ta káva ráno prostě start toho nového dne. A pokud ji nemáte, tak je

0: den. To taky známe, Martino. No ale pozor, ne každý to takhle má, protože jsou i tací, kteří kávu ráno nepijou. A napsala mi Zuzka, krásné ráno, Dane. Pro mě místo kávy je důležité každé ráno voda. Důležitá směnice vody. Bez té bych se asi nenastartovala. Přeji hezký den a zdravím. Díky, Zuzko. Je to taky pravda, vím, že se to říká, že ta voda ráno nastartuje ten metabolismus a že je důležitá, tak já tu vodu míchám s kávou. Ale voda čistá, voda má, je taky dobrá. A navíc za malou chviličku vám prozradím, že káva je vlastně super potravina, životadárná tekutina, je hrozně zdravá. Vyšla nová studie, možná už jste to slyšeli, jako takhle, ty studie, jednou to je, že škodí, jednou zase, že je dobrá, jednou škodí, je dobrá, ale ta zatím poslední studie normálně kávu vynesla do nebes a za malou chvíli vám prozradím, co všechno, čemu všemu může zabránit káva. Vydržte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz. Už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.
8: Kámo, já už to nevydržím.
9: Kámo, ten je velký.
8: Kluci mají větší, za to ten tvůj je malej.
9: Dík. Fakt, kámoš.
10: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Stará známá melodie v novém kabátě, to byl Cyril. Užíváte si v úterý hitrá do Nord Music, díky, že posloucháte, přeju vám všem krásný dopoledne a pojďme se ještě naposledy vrátit ke kávě, protože jí tady teď tuhle první hodinu mezi 9 a 10 řešíme. Začalo to tím, že káva došla a teď jsme u benefitů kávy. Vyšla nová studie, že káva umí léčit. Ano, takhle už jsem to říkal. Jednou je studie o tom, že to škodí moc, že to není dobrý, pak zase vyjde studie, že to je v pohodě, že to je naopak super lék, super potravina. A zatím ta poslední studie, která teď spatřila světlo světa, tak říká toto. Pití kávy snižuje riziko rakoviny jater i jaterní cirhózy a taky může snížit riziko demence a snižuje riziko selhání srdce a celkově pití kávy dokáže prodloužit život. Všechno samozřejmě s mírou, není to o tom, že teď do sebe budete lít kýblet kafe a budete v pohodě, ale zaujala mě ta informace o těch játrech, protože tohle to by mohlo pomoct těm, co si rádi občas přihnou, protože tam ta cirhóza hrozí, takže když si dáte něco tvrdšího na nějaké mejdánku a potom to ráno zase kafem zkusíte napravit, tak by to mělo fungovat. Takže snižuje kafe riziko rakoviny jater a cirhózy a celkově káva dokáže prý prodloužit život. Podle nové studie. Říká to studie, uvidíme, jaká studie vyjde třeba za půl roku nebo za rok, třeba to bude zase všechno jinak. Víte, jak to je jednou tak, jednou jinak, ale podle té dosavadní studie to vypadá, že se asi začnu v kávě koupat.

0: No. Tohle byl Friends, s vámi hit rádio Nord Music a už za chvíli další velký hity a mezi nimi parta, která se dočká vlastní hvězdy na hollywoodském chodníku slávy. Přesný datum odhalení zatím není známo, ale ten slavnostní ceremoniál proběhne během roku 2027 a jsou to Linkin Park. A tahle ta hvězda už za chvíli zazáří tady u nás na Hit Rádiu Nord Music. Tak si užijte, krásný dopoledne.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
3: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
2: Počkejte, kůň? Ukachen?
3: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla vy. Jsem řekl klokan, protože ty se k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
2: Tak moment, kůň nebo žába?
3: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
2: Pane Sisle, jste si jistý těmi ovcemi, ty přeci nespívají, že?
3: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
2: Co? To?
3: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má nakladí takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
2: Do reprezentace? Jako za nároďák?
3: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
2: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
4: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
1: Hit Radio Nord Music.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Linkin Parka stará sestava. Právě teď na Hitrádu Nord Music. Je tady 10. hodina. S ní taky přichází Robert a pojďme se podívat, co se děje na silnicích.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Aktuálně tady nemáme žádnou bouračku, opatrně ale na trase z Lovosic na Teplice u Bystřan budou probíhat práce údržby. A ještě D8 na 50. kilometru ve směru na Prahu budou v levém jízdním pruhu probíhat práce na silnici. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Jasně, já ti splním přání, Trio.
8: Ryba jo.
7: Chytrý mozek.
8: Bujné svaly.
7: Kila dolů bez námahy.
9: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
10: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Vláda schválila návrh na převody vozidel online bez návštěvy úřadů nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejních míst. Novela zavádí také přenositelnost registračních značek nebo automatické vyřazení z provozu třeba ukradených aut. Do poloviny letošního roku zaznamenala tuzemská kina necelých 6 milionů diváků. Tímto tempem by celoroční návštěvnost zaostala za rokem 2025. Do českých kin loni přišlo téměř 13 milionů diváků. Nižší návštěvnost kina naposledy zaznamenala v covidovém roce 2021. Až do konce srpna můžete zasílat své návrhy kandidátů na cenu města Teplice. Ocenění se uděluje za dílo nebo činnosti, které přispěly k šíření dobrého jména města. Cenu města uděluje zastupitelstvo v několika oblastech, třeba technické vědy, architektura, výtvarné umění nebo třeba i sport. V září bude možnost následně udělovat hlas navrženým kandidátům prostřednictvím ankety na webu města. V anglickém fotbale budou testovat pravidlo, jež má zamezit zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Tým by tak přišel na minutu o jednoho hráče z pole. Novinku by mělo testovat 5 nejvyšších mužských soutěží, včetně Premier League i ženská Superliga.
13: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
1: Na severu Čech bude dnes polojasno až oblačno, přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost, později odpoledne a k večeru se bude vyjasňovat. Teploty dnes až 28 stupňů, na horách do 22 stupňů Celsia. Tak takový bude počasí, co chceš říct?
14: Kupovitá oblačnost.
1: No kupovitá, to je, víš, co jsou to?
14: Ty kupy, já vím.
1: Kupy oblak.
14: Kupy oblak tam budou. A jsou tam, já jsem se podíval z okna, jsou tam. Roberte, děkujeme za hezké zprávy.
1: Prosím tě, já jsem říkal, že se bude oteplovat, nechtěl bys ještě vyrazit na houby, když je takhle po dešti.
14: No půjdu dneska,
1: jo?
14: Jasně.
1: A kam půjdeš, řekni nám nějaký místo.
14: Do lesa samozřejmě.
1: Do lesa. No. Já jsem jednou v lese vylevil, tam strašná nuda.
14: Ne, já pak zítra řeknu,
1: dobrý,
14: kde jsou i to místo přesně,
1: jo.
14: Ale tobě díky, Mazej připravuje další zprávy na 11 a Dan Rakacký přeje krásný dopoledne.
12: Hit Radio Nord Music.
14: A léto je zpátky, to možná už pociťujete a já vám za chvíličku prozradím, jak dlouho tady vydrží a jak se na něj připravit. Teď už Lost Frequencies.

Romanťárna Christina Aguilera Beautiful na Hit Radio Nord Music. Za chvilku Poetika, taky Huntrix anebo One Republic. Krásný dopoledne v úterý 28. července přeje Dan. Ano, blížíme se k srpnu a teď to zásadní, léto je zpátky. Takhle zatím to tak nevypadá úplně, včera vůbec, dneska už je takový pomalej nájezd, ale meteorologové vědí, jaký bude srpen a už taky ví, že ten začátek srpna bude nejdrsnější. Tak ten start je jasný, dneska ještě teploty okolo 25 stupňů Celsia, pohodička, pohoda, ale pozor, od zítra už to poletí vzhůru, protože už zítra to může být kolem 30 a potom dál to bude tak, že horké jižní proudění přinese maxima šplhající až na 37 stupňů Celsia a od pátku, pozor, od pátku nelze vyloučit ani dosažení hranice 40 stupňů Celsia. A asi se každý ptá, jak dlouho to léto vydrží, protože je to kvůli plánování výletu a dovolených. Já vždycky vím, když jsem jezdíval tak zhruba 15-20 let zpátky na vodu, že jsme jezdili první týden v srpnu, protože jsme věděli, že nikdy neprší a fakt nepršelo. A pak už to bylo taky všelijaký, potom desátým. Tak teď to je úplně jinak. Český hydrometeorologický ústav zveřejnil výhled na první dvě třetiny srpna a ten má být podle odborníků nadprůměrně teplý. Ano, to znamená, že většina srpna bude teplé počasí. Takhle, kdybych měl udělat předpověď počasí na srpen bez toho, aniž bych řekl jedno slovo, tak je to takhle. Tohle je počasí v srpnu. Tam je všechno. Ať se vydáte kamkoliv, tak si to pěkně užijte.

0: Poetika Zkouším žít. To zkoušíme každý den, všichni dohromady. Za 4 minuty půl 11. s vámi Hit Radio Nord Music. A teď nabídka, která se snad ani nedá odmítnout. Marek Ztracený zadarmo. Hele, je to tak, uteklo to jako voda, už příští pátek 7. srpna zažije Letenská pláň jediný megakoncert Marka Ztraceného a vy u toho můžete být díky Hit Radio Nord Music zcela zdarma, protože lístky rozdáváme na našem Instagramu Hit Radio _ Nord Music. Když tam skočíte, máte možnost vyhrát si lupeny a pak v pátek si třeba na Letní dáte dvě láhve vína. A zjistíte, že se vám to líbí.
1: To se mi líbí a každou další chvíli, co tě znám, jsem si jistý.
0: A pak se z toho ztratíte. Pokud chcete na Marka Ztraceného příští pátek zdarma na Letnou, lístky na vás čekají na našem Instagramu Hit Radio _ Nord Music. Zkuste to, protože kdo nehraje, ten nevyhraje.
2: Psapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Raději už tam budem.
5: Přestaň, štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky. Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: jsem hledala auto, co k ním sedne.
1: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
0: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
2: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
3: Tak co, Klára?
4: Kámo, vadí, že je malej.
3: Malej? A řešíš to nějak?
4: Ne, na to je moc malej.
3: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
5: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Luis Capaldi na Hit Rádiu Nord Music. A teď důležitá zpráva, blíží se Summer Party.
1: Hit Radio. Summer Party.
0: Ano, je to tak, Summer Party číslo 2 tohoto léta. Tady bude co nevidět, protože i samotný léto, samotný prázdniny skočejí do svý druhé poloviny, čeká na srpen. Vlastně příští úterý už bude srpen za týden, ano, to tak je, to nikdo nezastaví. A summer party, to znamená ty největší letní pecky za posledních 30 let, tady budou už od pátku až do neděle, takže tento pátek ve 3 odpoledne to odstartuje a končí to až v neděli večer. Sami jste už slyšeli, že počasí je zařízený, léto bude jak na nebi venku, tak léto bude i tady u nás na Hit Rádiu Nord Music. A abych vás nalákal, protože to děláme rádi, tak vás čekají třeba Playa hity The Summer is Magic. Z toho léto přímo stříká. Bude Return. Další velká letní pecka. A nebude chybět ani Big Field. A pozor, to byly pouze 3 písničky jenom, jo. Bude jich daleko víc. Od pátku až do neděle jenom letní hity tady u nás na Hit Radio Nord Music. A teď mám pro vás jeden úplně celý, od začátku až do konce. Je taky letní. The Summertime a Shaggy právě teď.
1: Summer Party. Hit Radio Nord Music.

0: silná trojka, David Guetta, Teddy Swims a taky Tones and I, Gone Gone Gone na hitrádu North Music, za chvíli Pink nebo taky Krištof. A teď velký pozor do Teplic, protože v Teplicích si před nádražím pivko už nedáte, nebo takhle, pokud co dáte, můžete dostat pokutu, protože teplická radnice rozšířila zákaz pití alkoholu na veřejnosti a nově začal díky upravené vyhlášce platit taky ten zákaz u hlavního nádraží. Tak si to hlídejte, pokud půjdete na pivo nebo na vlak s pivkem, může vás to být draho, pozor na to, radši ho schovejte. A s vámi je Hitrádio North Music, tak všem krásný dopoledne.
1: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Toto je.
6: Dobravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: No tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio North Music.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Tohle to byl rok 2004. Neuvěřitelný. Erik Pritz, Colon Me na Hitrádu Nord Music. Bude tady 11 hodin, to znamená, že už je tu Robert a letíme se podívat na to, co se děje na silnicích.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, D8, 85. kilometr ve směru na Německo. Stojí tam odstavené vozidlo. A ještě na trase z Mostu do Bíliny za odbočkou na Liběšice bude probíhat úklid a čištění vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Hledáte zábavu po celý rok? Kulturní centrum Bílina je místo, kde to žije. Koncerty, divadla, výstavy, plesy i akce pro celou rodinu. Sledujte program a bavte se s námi. Kulturní centrum Bílina.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Severin Čechy a Robert Gajderovič. Ceny mléka v obchodech rapidně klesají, někde je levnější než balená voda. Na evropském trhu jeho přebytek, prodejní ceny jsou ale pod náklady na výrobu. To potvrzuje také prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Tomáš Prouza.
12: Poslední rok Čína zavřela hranice evropskému mléku a výrazně se snížily odběry i na Blízkém východě, takže najednou je v Evropě obrovský přetlak nabídky mléka a to cenu táhne velmi rychle dolů. To mléko je pořád stejně kvalitní, jako bylo.
1: Aktuální ceny doprovází také ztráty. Větší podniky je budou mít v milionech korun měsíčně. Menší farmy, které mléko sami zpracovávají a prodávají, naopak o odbyt nouzi nemají. Vláda schválila vymezení akceleračních zón pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie ve výrazně menším rozsahu, než původní plán předpokládal. Kabinet omezil rozsah území určeného pro možné zrychlené povolování větrných elektráren na zhruba 11% původně navržené plochy. Mostecký akvadrom čekají další změny. Rada města Mostu schválila investice, které se zaměří i na rozšíření atrakcí pro nejmenší návštěvníky. Rekonstrukcí projde prosklená kopule se schodištěm a dětský bazén dostane nový vodní hrad. Podle informací zveřejněných městem má modernizace přinést vyšší tepelný komfort, omezit zatékání a zároveň snížit energetické ztráty objektu. A ještě tenis. Tenistka Linda Fruvirtová podlehla v prvním kole v Memphisu ve dvou setech Rusce Anastázii Zacharovové a její téměř půlroční čekání na výhru v hlavní soutěži turnaje WTA Tour se tak opět protáhne. Naposledy 21-letá hráčka na elitním okruhu zvítězila začátkem února v Ostravě.
13: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
1: Na Ústecku bude dnes polojasno až oblačno, přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost, později odpoledne a k večeru se bude vyjasňovat. Teploty 25 až 28, na horách tam to bude 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Tak to byl Robert, Dan Rakacký, všem přeje krásný dopoledne a pokračujeme dál.
10: Hit Radio Nord Music.
0: Zoopark Chomutov má unikátní výstavu, o co se jedná, co můžete vidět, to vám řeknu za chvilku, teď jsou tady Green Day, Hit Radio Nord Music.

Hezky svižně na Hitrádu North Music, Capital City, Safe and Sound, 11 hodin, 12 minut, krásný dopoledne přeje Dan a Zoopark Chomutov hostí unikátní výstavu. Je fakt unikátní, protože už v sobotu začala výstava Kudlanek. Známe to. Ano, bezobratlý živočiši kudlanky a tuto výstavu si můžete prohlédnout v bývalém hostinci u Pratura a tato výstava potrvá 3 týdny a vidět můžete zhruba na 70 jedinců kudlanek, všechny jsou živí, jsou ještě mladí, některý ještě možná vyrostou a mezi těma kudlankama samozřejmě je i jediný v Česku žijící druh a to kudlanka nábožna. Známe asi všichni, hlavně každý ví, jak to mají ty kudlanky s tím svým milostným životem, že jo, když partner splní svoji funkci, tak ho samička sežere. Nehezký konec. Tak mě tak napadá, pokud teda máte doma nějaké partnerské neschody, tak můžete zajít do zooparku na výstavu kudlanek pro malou inspiraci.

0: Jo, to byly ještě doby, kdy Rihanna zpívala California King Bed, teď už jenom móda a jenom užívání si a maminkovství. S vámi Hitrádio North Music, dám přeji krásný dopoledne, bude 11:30 za 6 minut a pojďme opět na náš Instagram, tam se dějou věci, přátelé, už jsem říkal, že tam můžete vyhrát lupeny na páteční koncert, a to bude až příští pátek, Marka Staceného na Letné, ale to není všechno, můžete vyhrávat další skvělý lístky a vstupenky, a to na hudbu na Vinicích s Rajvkou. To je projekt, kde se spojuje dobré víno a dobrá muzika, a dobrý je to, že vy si můžete vybrat, kam si zajedete a na co. A je ta škála těch interpretů je obrovská. MiG-21, Olympic, David Koller, Queenie, Bohnout, Marie Rotrová, No Name, Horký Žeslíže, Štěpán Kozub, Trio Diskotékos, Kateřina Marie Tichá, No Name, Adam Ďurica, Aneta Langerová, Čechomor, Monkey Business a další a další a další. Záleží jenom na vás. Pokud byste chtěli cokoliv z těchto interpretů zažít a vidět, tak skočte na náš Instagram hitradio_northmusic a tam si svoje lístky ulovte. Držím palce.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Tohle je ten Elrock, co dostal auto roku.
5: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
4: Tak to bude drahota.
5: 6, 6, 5. 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
4: Za auto roku? Jako fakt?
5: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
6: Škoda Elrock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
7: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavřen noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz. Už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.
8: Tak to kecáš.
9: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
8: A co na to jeho holka?
9: Našla si jinýho. Ten mám malej.
8: No jo, zlatej malej.
10: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
3: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

úterý dopoledne vám společnost dělá Hit Radio Nord Music. 11:04 a dobrá zpráva, Jirkov bude zase o něco krásnější, tak z téhle zprávy mám velkou radost, protože v Jirkově žiju a pokud nevíte, ale možná si Jirkováci všimli, tak v tuto chvíli probíhá

Výstavba nového parku v Jirkově, je to v místě nad pivovarskými sklepy, už je dokončen široký chodník z žilových kostek, jsou taky už vysázené stromy, tři lavičky a podél chodníku lampy veřejného osvětlení. Ještě ale přibudou i lehátka na odpočinek a pokud byste se třeba, protože ty parky známe, jak to je, zákoutí, stíny, tma, stromy v noci, tak na bezpečnost tam budou dohlížet kamery městské policie a účelem tohoto parku je propojit území infocentra, pavilonu pro maringotku a vstupu do parku, který bude mít zelenou, nebo který by měl být zelenou oázou v centru města a sloužit tak odpočinku. Hotovo by mělo být v říjnu, jako paráda, akorát škoda, že v tom říjnu už není počasí na to si tam posedět a krásně si to vychutnat. Leda, že by bylo hezký babí léto, anebo si počkat do příštího roku, ale tak díky za nový park v Jirkově.

0: Naprosto úžasná Bebe Rexha New Religion a předělávka ikonického hitu z roku 1995 od Fadeless Insomnia. A protože se blíží 12. hodina, je to jasný. Dan se loučí pomalu jistě, těším se na vás opět zítra o 9 hodin, ale ještě než úplně skončím, tak vám pustím kousek originálu od Fadeless Insomnia, abyste porovnali, jak to bylo předtím a teď. Tohle je ten originál, Fadeless Insomnia. Za malou chvíli se rozjedou srdcovky, tak nezapomeňte na naše odpolední show Padla, která už je v kompletu. Káťa Kamil těší se na vás a zítra 9 se těším já. Čau.
1: Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti kolik chce. Tohle byla tvoje první diskotéka. Tohle bylo tvoje první léto na vlastní pěst. A tohle je léto, co si pamatuješ nejlíp. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta najednou. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
4: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
5: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí Klidné Vltavy, která teče okolo nás.
4: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
5: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomností ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do světa mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
4: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelčín.cz.
3: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
1: Hit Radio North Music.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
7: Radio. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dálnice D8, 50. kilometr ve směru na Prahu. Budou v levém jízdním pruhu probíhat práce na silnici. A ještě na trase z Mostu do Loun u odbočky na Odolice. Tam bude probíhat údržba zeleně, takže počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Tak co? Kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
1: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
0: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
1: Ty máš elektromobil?
0: Půjčený, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
1: Sousede, kde přesně?
2: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz.
5: Jasně, já ti splním přání, Trio.
6: Ryba jo.
5: Chytrý mozek.
6: Bujné svaly.
5: Kila dolů bez námahy.
7: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
8: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: 12 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné poledne. Ministerstvo zahraničí varuje před cestami do požáry zasažené oblasti Gironde ve Francii. Čechy, kteří se na místě nacházejí, pak vyzvalo k opuštění lokality. To samé rezort doporučuje i turistům ve Španělsku. Víc mluvčí Adam Čergé.
15: V Drozdu je pro Francii evidováno 317 lidí a ve Španělsku je to 1048 cestovatelů. Všichni zaregistrováni v Drozdu v obou zemích obdrželi zprávu o stavu nouze.
14: V případě nouze je možné se obrátit na česká velvyslanectví nebo na nouzovou linku ministerstva. Na Šumperk zaútočili hekři. Terčem kybernetického útoku se stal městský úřad, který proto musel dočasně omezit svůj provoz. Jak píší novinky.cz, o důležitá data ale radnice nepřišla. Na odstranění následků kyberútoku teď intenzivně pracují odborníci. Japonsko postihlo silné zemětřesení. Zasáhlo prefekturu Kumamoto na ostrově Kyūshū, kde dosáhlo síly více než 7 stupňů Richterovy škály. Tamní úřady v souvislosti s tím vydali varování před tsunami. A teď jdeme k nám do regionu.
16: Ústecká porodnice prochází velkou rekonstrukcí a proto teď porodní oddělení najdete jinde. Dělnice mění podlahy, dveře i světla. Maminky se můžou těšit i na dekorativní 3D tapety nebo novou relaxační vanu. Revitalizace je plánována na 3 měsíce, hotovo má být na podzim. Porodní sál a pohotovost byly dočasně přesunuty o 2 patra níže.
17: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudy.
16: Na severu Čech bude dnes polojasno až oblačno, přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost, později odpoledne a večer se bude zase vyjasňovat, teploty 25 až 28 stupňů.
18: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
19: Je úterý, pravé poledne, přeju nádherný den, začínají srdcovky na Hit Rádiu a protože se k nám do Česka vrací tropy, tak mám pro vás hned na úvod letní srdcovku. Jo, tak doufám, že jste namazaný, protože tenhle hit vás okamžitě přesune na pláž, pod sluníčko, tak abyste se nespálili takhle kolem oběda. Představte si teď, jak ležíte na lehátku, ta pohodička, ten vzdoušek od moře, ten nádhera, trošku větříček, jo, sluníte se, anebo ještě líp, jak stojíte na okraji moře a nohy se vám boří do písku s každou další vlnou. Tohle je nádhera. A přesně tohle je ten pocit, který nám přinese i z roku 2000. Je tady King Africa a jeden z největších letních hitů 21. století. Teď na Hit Rádiu.

La Bomba. Kdy jste tuhle srdcovku slyšeli naposledy? To už možná nějaký pátek bude, možná to bylo třeba i před 20 lety ve Španělsku na Costa Bravě. Jo, Costa Brava. To bylo na začátku milénia snad nejoblíbenější místo na dovolenou. Žádný Chorvatsko, žádná Itálie, ale právě Španělsko, cesta autobusem, že jo, 24-hodinová. Prostě peklíčko trošku, ale stálo to za to. Tak schválně se zeptejte v práci kolegů, jestli tam byli taky. Loret de Mar, Malgrat de Mar, že jo, noční život, krásný pláže, skákání do vln, jo, taky jsme byli mladí. Bylo to fantastický. Costa Brava, páni. No, hele, když už vzpomínáme tady v srdcovkách na dovolenou ve Španělsku, zajímá mě vzpomínka na vaší nejoblíbenější, nezapomenutelnou dovolenou. Kolik vám bylo? Kde to bylo? Kde jste byli? S kým jste tam byli? Už je to třeba 20 let zpátky, nebo to bylo loni? Prostě to nejoblíbenější, nejkrásnější vaše místo pro letní dovolenou. 777-937-777 je WhatsApp, sem ke mně do Itrália. Pište zprávy, my si dáme další srdcovku, tentokrát si dáme ódu na rodinu. Cranberries na Hit Radio a srdcovka číslo 2.

0: Srdcovka na Hit Radio, kterou jste dneska možná ani nečekali.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Katy Perry a Kanye West, jejich společný duet z roku 2011. Těžko říct, jestli by i v současnosti šla Katy Perry s Westem do duetu, vzhledem ke všem jeho skandálům. Každopádně to se asi nedozvíme. Co se ale můžeme dozvědět, tak to jsou vaše vzpomínky na vaši nejlepší dovolenou, kterou jste kdy v životě zažili, protože je skvělý, jak nás hudba opravdu dokáže vrátit nejenom v čase, ale přímo na to naše nejoblíbenější místo. Jo? Ta úplně první srdcovka dneska, La Bomba od King Africa, tak ta nás vrátila do Španělska na Costa Bravu. A mám tady spoustu zpráv na WhatsAppu Hit Rádia s číslem 777-937-777. Třeba tady Jirka Studnova píše, čau Super Rádio, přesně si to trefil, bylo mi 6 let a byla to moje první dovolená. Španělsko, Costa Brava, nezapomenutelný, úžasný i přes 24-hodinovou cestu autobusem. By the way, perfektně hrajete. Díky moc i za ten kompliment na závěr. Dneska, když člověk jede těch 24 hodin, jo, tak je to mnohem příjemnější cesta. Za prvý, ty moderní autobusy jsou úplně jinde, než to, čím jsme jezdili my tenkrát. Za druhý, tenkrát jsme neměli ty mobilní telefony, že jo, aby jsme se mohli koukat na filmy, na tabletu a tak podobně. Takže byli jsme odkázaní na to, co nám vlastně jako pustil ten řidič. Pokud měl dobrou náladu, vůbec nám něco na té videokazetě potom už na DVDčku pustil, anebo ne, no. Tak co jsme tady měli dál? Zdravý Miříku, tak já moc ráda vzpomínám na rok 2005 i 2015. Byli jsme v Itálii, v Kalábrii. Nádherný moře a hlavně teda taky 24-hodinová cesta. Byl to Brutus, ale hlavně teď dospělé děti byly ještě tenkrát malé srdíčka. To jsou taky krásné vzpomínky. Čau, no za mě nejlepší Turecko, jinak Řecko, Itálie, pohoda a teď opět třikrát po sobě Španělsko. S tím cestováním do Španělska dříve si měl pravdu na 100%, jednu jsme to jeli dokonce 28 hodin. Byly dva autobusy v sobě, je velká tragická nehoda. No, i to jsou vzpomínky. Zdraví Roman. Romane, díky. A já tady mám pro vás další srdcovku, už s číslem 4. Rok 1999, Armand van Helden, You Don't Know Me, na Hit Radio.

0: s hitem Call Me. Poslední srdcovka, kterou jsem pro vás připravil, ta další bude na vaše přání.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Jinak samozřejmě blondý, tak hlavní frontmanka Debbie Harry. Neuvěřitelná dáma, neuvěřitelná. Mimochodem narodila se v roce, ve kterém bombardéry zaútočili na plzeňské vlakové nádraží a na chemický komplex v Záluží v Litvínově, tak dokonce tenkrát svrhli letadla 3000 bomb. Prostě strašný. Strašný, to si člověk pak nakonec uvědomí, jak dobře nám v tom roce 2026 tady v Česku vlastně je. Srdcovka na přání, tak ta vás čeká už za chvíli. Já bych chtěl vědět, co byste dneska chtěli slyšet. Co vám opět udělá radost, takhle v úterku, nebo teda při úterku. Jedno, jestli máte dovolenou, nebo jste v práci, na dobrou náladu máme nárok všichni. Jo? Máme právo sedět a máme právo slyšet to, co máme rádi. Takže 777-937-777, napište mi váš nejoblíbenější hit, tu vaši srdcovku, já vám ji strašně rád. Už za chvíli tady na Hit Rádiu zahraju.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavnípark@plon.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Je 12 hodin 630 minut, s vámi Hit Radio, taky Jirka Pelnář a před námi srdcovka na vaše přání.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Díky moc za všechny zprávy, které jste posílali a taky za vaše srdcovky, jsou to nádherný hity. Když to tady tak jako pročítám, tak vlastně jako každý ten hit by si chtěl dát na svoje výběrový CDčko. To už se asi teda taky dneska nedělá, ale kdysi dávno, tak jsme to dělávali. Pamatujete si, že jste měli svoje oblíbený CDčko? To byl neuvěřitelný myšmaš. V Německu by tomu řekli hudební Eintopf. Ale bylo tam přesně jenom ten náš výběr, ten náš životní soundtrack z té doby, který jsme žili. Tak když to tady tak pročítám, fakt není tady snad jediný hit, a to dokonce se tady objevili i Rammsteini, který bych se tam nedal. Máte skvělý vkus. Musím ale vybrat jenom jednu jedinou srdcovku, která je na vaše přání. No a tak dneska, protože to bylo takhle těžký, tak vybírám zprávu, která přišla úplně první. Ale úplně první. Byla od Ivči. A Ivča píše: ahoj Jirko, miluju Wonderland od Passion Fruit. A to je celý. Tak, když to miluješ, no tak tady to je. Srdcovka na přání. Jenom pro Ivču. Tak snad vám udělá radost. Takhle taky zní léto. Passion Fruit, Wonderland, na Hit Rádiu, právě teď. Hezký

0: Zier na Hit Radio. Chviličku před 1:15. Naše srdcovky pomalu, ale jistě končí za chvíli. Ještě například Linkin Park. K tomu přidám taky Christinu Perry. A stihneme i Disturbed. Mimochodem, srdcovka na přání, ta už je taky za náma. Další bude opět zítra. Díky ještě jednou za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Rádia 777-937-777. A nebuďte smutní, máme před sebou ještě celý týden, tak třeba zítra na vás ta srdcovka na vaše přání vyjde. Budu držet palce, zkoušejte to každý den. Od pondělí do pátku, vždycky ve 12 srdcovky na Hit Rádiu.
1: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
2: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Toto je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Závěru dnešní polední pauzy, Kristina Perry, posloucháte Hit Radio, za chvíli taky nejnovější zprávy, ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dálnice D8 mezi 12. a 11. kilometrem ve směru na Prahu. Budou tam u Kranice probíhat údržbové práce na mostě a ještě na trase z Lovosic na Teplice u Bystřan budou probíhat práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Jasně, já ti splním přání, Trio.
4: Ryba jo.
3: Chytrý mozek.
4: Bujné svaly.
3: Kila dolů bez námahy.
5: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
6: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
9: 13 hodin, jsou to další krátké zprávy a Bára Purkártová. Příjemné odpoledne. Moderní technologie usnadňují i cestování. Třeba na Berounsku, v Brdech a pod Brdsku pokračuje druhý ročník digitální návštěvnické karty, která nabízí slevy na výlety, ubytování nebo gastronomické zážitky. Více ředitelka destinační organizace Berounsko Hana Hajková.
10: Letošní novinkou je například vstup do koněpruských jeskyní se slevou 10% či sleva na půjčení šlapadel v autokempu Beroun a mnoho dalších. Nové slevy však stále průběžně přibývají.
9: Více informací, včetně seznamu zapojených míst, najdou zájemci na www.navštěvnickákarta.cz. Do poloviny letošního roku zaznamenala tuzemská kina necelých 6 milionů diváků. Tímto tempem by celoroční návštěvnost zaostala za loňským rokem. Do českých kin loni přišlo skoro 13 milionů diváků. Nižší návštěvnost kina naposledy zaznamenala v covidovém roce 2021. Klimatické sucho bude v Evropě sílit, a to i přesto, že srážky výrazně neubývají. Podle vědců, včetně těch českých, je hlavním problémem oteplující se atmosféra. Právě ta je žíznivější a urychluje vysychání půdy, vegetace i vodních toků. Pro Česko je to zvlášť důležité. Leží na evropském rozvodí a většina vody od nás odteče. Teď ještě pohled do regionu.
1: Obyvatelé Kadaně byli bez připojení k internetu i televizního signálu. Důvodem byla krádež optického kabelu, ke které došlo v Prunéřově. Neznámý pachatel ukradl zhruba 300 metrů optického kabelu, který zajišťuje služby pro město. Výpadek tak zasáhl celou Kadaň a také část Klášterce a Chomutova. Poškozené vedení tak ochromilo služby pro tisíce domácností.
11: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
1: Na Ústecku bude dnes polojasno až oblačno, přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost, později odpoledne a večer se bude vyjasňovat, teploty 25 až 28 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Pohodové úterní slunečné odpoledne přeju, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Dneska máme 28. července, polovina prázdnin skoro pryč. Nicméně je to důležitý datum, pokud máte svou babičku, svýho dědečka, anebo už vy jste babička nebo dědeček, protože právě dneska je Mezinárodní den prarodičů. A co je ještě zajímavější, takže první mileniálové už teoreticky vlastně můžou být i prarodiče. Jací jsou a jací budou mileniálové jako dědečkové a babičky a můžeme jim tak vůbec říkat? Tak to řeknu za chvíli. Tady u nás na Hit Radio.

Je 13 hodin, 12 minut, posloucháte Hit Radio. Dneska je 28. července a já se ptám, máte to štěstí, že ještě pořád tady máte svoji babičku nebo dědu? Tak jim zavolejte. Dneska je totiž Mezinárodní den prarodičů a co je zajímavý, tak je fakt, že se to pomalu, ale jistě začíná týkat i mileniálu, jo? První mileniálové už opravdu můžou mít svoje vnoučata. Mně to teda matematicky vychází pro ročníky 1983, tam už se to vlastně úplně v pohodě zvládnout dá. Takže pomalu nám vlastně přichází nová éra. A tak si říkáme, jací budou mileniálové jako prarodiče. No je to jednoduchý. Za prvý jim neříkejte babi a dědo, jo, tohle oslovení podle mě úplně vymizí. Budou mít Apple Watchky, budou počítat kroky, místo cukroví, tak vám pak budou nutit proteinové mafiny, budou vysvětlovat, že Harry Potter je klasika, stejně tak jako ti předtím mluvili o Vinetuovi. Vnouče pak dostane místo Lega zážitek, jdeme spolu na unikovku. Nostalgicky budou pouštět Eminema, Linkin Park, Britney, Coldplay a budou říkat, jo, tohle tenkrát byla hudba. No a taky navíc ještě babičky budou otravovat fňukáním, že matcha latte kdysi stálo pod stovku. Tak ještě jednou babičky, dědečkové, díky, že vás máme.

0: Enrique Iglesias na úterní odpoledne, posloucháte Hit Radio, 13:23. Viděli jste teď ceny benzínu? Asi určitě, že jo? Šlo to prostě nahoru. Šlo to nahoru, je to hrozný, nikdo s tím nic nedělá, ale je tady vlastně jako šance, jak neplatit tolik. Nebo co tolik? Tady je šance, jak neplatit vůbec. My, Hit Radio, ti dáme plnou nádrž. A ne jednu. Ve hře je až 10 000 na tank kartu Easy od Orlenu. Jak na to? Stačí poslouchat v pátek mezi 12. a 15. hodinou Hit Radio a jakmile uslyšíte signál, volejte do studio. Já vám pak položím 10 rychlých otázek a za každou správnou odpověď vám dám 1000 korun, což teda znamená, že 10 správných odpovědí je 10 000 korun a to je naše dokonalá desítka. Kdyby náhodou vám to nevyšlo, že byste se nedovolali anebo byste nevěděli správné odpovědi, tak nebojte se, i tak pro vás máme možnost, jak neplatit tolik za benzín, protože Orlen právě teď rozdává epické letní slevy. Když budete tankovat efektu, tak můžete se slevou 1 koruna na litr a prémiovou vervu se slevou 2 koruny na litr. S Orlen aplikací každé pondělí anebo s tank kartou Easy každý den. Ve Stop Café navíc ještě vás čekají taky osvěžující letní drinky a čerstvě rozpečené sendviče na cestu, aby to bylo příjemnější. Takže nezapomeňte v pátek tady u nás na Hit Radio v čase 12 až 15 dokonalá desítka s Orlenem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
5: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Fina.
13: Attention!
14: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
13: Yes,
14: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
13: La Tropical.
14: Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

na úterní odpoledne Alex Loren. 13:35, dneska v srdcovkách, který byly jako každý den ve 12 hodin, tak jsme vzpomínali na letní dovolenou na Costa Bravě, kterou prakticky každý z nás zažil, nebo většina z nás určitě. Schválně se poptejte v práci vašich kolegů, kamarádů, kdo všechno byl na začátku milénia na Costa Bravě, protože tenkrát tak to byla snad nejoblíbenější destinace všech jako Čechů, co se jezdilo. A dokonce tak jsem tady objevil zprávu na WhatsAppu Hitrádia od Marcely, která mi psala ještě do srdcovek, že v roce 2004, takže se opravdu jako najezdila hodně na Costa Bravo jako technický průvodce. Vždycky na ty dovolený byl s náma nějaký delegát a vždycky byl i v tom autobuse. Absolutně nezávidím vám všem, kdo se tohle někdy dělali, protože mít tam účastníky zájezdu v opilí Čechy a 24 hodin navíc v tom autobuse, to je prostě jako, to musíte mít svatozář. No a právě Marcela tak psala, že jezdila v tomhle roce na Costa Bravu 25 hodin tam a za dalších 8 hodin se zase s jinou partou turistů vracela zpátky a že to takhle dělala pravidelně. Pokud byste teď jako si říkali, no tak jasně, za ty prachy to muselo být skvělý, tak pozor, píše mi, že z Prahy do Českých Budějovic, nebo respektive tady, jo, mohla jsem si dát ještě cestou domů z Prahy do Českých Budějovic, jasně, že končila v Praze a pak se vracela domů. Tak pozor, měla 1300 korun za tu cestu. 13, já vím, že to bylo v roce 2004, ale pořád to prostě jako vůbec za ty prachy jako nestálo, ne? Podle mě muselo být strašný. Ale věřím, že těch zážitků bude mít jako Marcela neuvěřitelný množství. Když už se teda bavíme o té letní dovolené, tak my tady na Hitrádiu pro vás chystáme naprosto fantastický víkend, a to víkend plný letních hitů. Nazvali jsme ho Summer Party. Začínáme v pátek ve 3 hodiny odpoledne a pak pojedeme až do nedělního večera. No a uslyšíte prostě ty největší letní hity, který si vybavíte, na který si vzpomenete, který jste zažili, na který jste tančili i s animátorama, jako třeba možná i na té Costa Bravě začátkem milénia vás naučili tehdejší a tamní animátoři tenhle ten legendární taneček. Rok 2002, Last Ketchup na Hitrádiu.

0: Ashley Adams na Hit Radio s hitem Legendary, 2:45. Dneska nezapomeňte opět dál poslouchat Hit Radio mezi 18. a 21. hodinou. Opět vás čeká náš speciální pořad, 3-hodinový pořad, kdy uslyšíte legendární hity, který jste třeba možná ani 30 let neslyšeli. Koho ale velmi dobře znáte, tak to jsou například skupina Mirai, mám pro vás připravený hit Dokola. No a zároveň do 14. hodiny, než budou další nejnovější zprávy a pochopitelně také aktuální informace z dopravy, tak stihneme ještě například Dašu a nebude chybět ani Ed Sheeran. Tak zůstaňte s námi, zůstaňte si trádejem.
1: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
6: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.
7: Tak co? Kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
8: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
7: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
8: Ty máš elektromobil?
7: Půjčenej, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
8: Sousede, kde přesně?
9: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
10: Kámo, já už to nevydržím.
11: Kámo, ten je velký.
10: Kluci mají větší. Za to ten tvůj je malej.
11: Dík. Fakt, kámoš.
12: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. hodinou na Hitrádiu dozněl právě teď. Před námi nejnovější zprávy. Jestli se chystáte během nadcházejících několika dní nebo víkendu do Krkonoš na výlet, když bude takhle krásně, tak jenom pozor, jsou tam kvůli počasí přísnější pravidla. Podrobnosti vám řekneme už za chviličku ve zprávách, ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dálnice D8 mezi 18. a 24. kilometrem ve směru na Německo bude u hranice probíhat údržba a ještě na trase z Chomutova na horu svatého Šebestiána bude na hranici probíhat údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
8: Smart. Chytrá, chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Už tam budem?
10: Nech toho.
9: Raději už tam bude.
10: Přestaň. Chtěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
12: Hi, this is Ed Sheeran.
13: Hi, this is Madonna.
14: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
17: Máme 14 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Správci Krkonošského národního parku vyzývají návštěvníky, aby ihned hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Varovali také před používáním přenosných vařičů v přírodě. Riziko vzniku požáru v příštích dnech kvůli vysokým teplotám poroste. Premiér Andrej Babiš a první místopředseda vlády Karel Havlíček by mohli příští rok na jaře navštívit Čínu. Babiš to uvedl po jednání kabinetu. Návštěva na úrovni vlády by podle premiéra mohla přinést konkrétní ekonomické výsledky. Ceny mléka v obchodech rapidně klesají. Někde je dokonce levnější než balená voda. Na evropském trhu jeho přebytek. Prodejní ceny jsou ale pod náklady na výrobu. Potvrzuje to také prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
18: Poslední rok Čína zavřela hranice evropskému mléku a výrazně se snížily odběry i na Blízkém východě, takže najednou je v Evropě obrovský přetlak nabídky mléka a to cenu táhne velmi rychle dolů. To mléko je pořád stejně kvalitní, jako bylo.
17: Aktuální ceny doprovází také ztráty. Větší podniky je budou mít v milionech korun měsíčně. Menší farmy, které mléko sami zpracovávají a prodávají, ale naopak o odbyt nouzy nemají. A teď se podíváme k nám do regionu.
1: Jestli se chystáte k vodě, tak voda v přírodních koupalištích v Ústeckém kraji je většinou bez závad. Zhoršená kvalita vody je ve třech nádržích, jedná se o rybník Chlumec, zatopený lom Varvažov na Ústecku a taky jezero Chmelař na Litoměřicku. Problémy s jakostí vody hlásí ale tradičně i Máchovo jezero. I tady se doporučuje po koupání osprchovat.
19: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítky!
1: Na severu Čech bude dnes polojasno až oblačno, přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost, později odpoledne a večer se bude zase vyjasňovat, teploty 25 až 28 stupňů.
20: Hit Radio.
21: Jirka Pelnář.
20: Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne, venku svítí sluníčko, zítra navíc snad asi uhoříme venku, tak si to ještě dneska užijte, máme asi 630 stupňů Celsia, je to mazec. Každopádně pořád nám nebude takový horko, jako je jednomu miliardářovi z Koreje, protože ten dostal nejdražší účet za svobodu na světě. Říká se tomu rozvod století a své ex-manželce musí vyplatit 23 miliard korun v hotovosti. Tady není umění dobře se vdát, tady je umění lépe se rozvést ještě teda. Tak jako klobouk dolů. Za chviličku pravda nebo bullshit a dneska to opět bude o rodinných vztazích. Teď Sunrise Avenue, Hollywood Hills. Tak ještě jednou pohodové slunečné odpoledne.

0: Sunrise Avenue Hollywood Hills, chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je to tady dvě hodiny odpoledne a tak nás čeká další průzkum, který
1: vědci
0: dali dohromady. A dnešní téma je, že vědci nám tvrdí, a teď je to velmi vysoké číslo, že dělání si srandy z partnerky redukuje mužův stres až o 90%. To možný nebo ne? Že když prostě pánové jako přijdeme domů a teď si prostě jako uděláme legraci s naší paní, tak najednou jsme víc v pohodě, jo? Pak si lehneme na gauč, že jo? Říkáme si, ty jo, to je vlastně jako docela hezký den. Je pravda, že já k tomu dodávám, že ano, asi takový to popichování, poštichování, dělání si legrace jeden z druhýho, asi to snižuje náš stres. To určitě. Co o 90%? Možná o 95%. Ale taky nám to o 90% zkracuje život. Blbý fóry. Takže to je jako... Tady ty misky vah, ty jsou jako v rovnováze, no. Blbý fór, je tam pánvička a člověk je na vozíčku. Takže myslíte si, že...
1: Vědci.
0: V tomhle mají pravdu, že doopravdy, tak mužův stres, tak se až o 90% může snížit, když si udělá legraci ze své paní. Dejte vědět, a jak to máte vy doma? Pošťuchujete se, popichujete se, děláte si srandu jeden z druhýho? A nebo dámy, prostě jenom ten váš má stejně blbý humor jako každý jiný chlap. 777 937 777, WhatsApp Rádia. Pište, volejte hlasovky.

0: Offenbach na Hit Radio ve 14 hodin a 14 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Dneska tady řešíme téma, že
1: vědci
0: tvrdí, že chlapům klesne stres až o 90%, když si může doma udělat srandu ze své paní. Pánové, opravdu to tak máte, že když si prostě můžete udělat nějaký nejapnej žrtíček, tak se najednou cítíte víc v klidu? Mě spíš zajímá, jak to máte ale vy doma, jestli žijete v takovém tom harmonickém vztahu, kdy si skoro až vykáte, chodíte kolem sebe po špičkách, anebo naopak prostě do sebe rejete, kočkujete se, popichujete se, a jestli je tam o to víc takový ty pozitivní energie, a naopak jestli je to jako Itálie, jo? Ono je to taky docela tenkej led, zejména ty naše fóry. Koukám na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Čau rádio, my jsme s manželkou spolu už 42 let a kočkujeme se pořád a je to hezké. Dobrý, další zpráva. Čau rádio, no je. Bez pošťuchování by to ani nebylo ono. Rejeme do sebe každý den, no a když vyhrávám a chlap už mi na to nemá co říct, tak řekne, že jsem trubka a prostě jedeme dál. Tak pěkný den. Děkuju za zprávu. Tohle je taky vlastně pravda. Markéta tady píše, že záleží, v jakém rozpoložení se daná žena nachází. No ale tak to my chlapi nemáme šanci poznat, jo? V jakém rozpoložení se momentálně nacházíte? To jako, jestli existuje nějaký chlap, který by tohle dokázal jako poznat, v jakém rozpoložení, v jakých emocích se manželka nachází ještě dřív, než mu to sama řekne, tak klobouk dolů, začal bych věřit i na zázraky. Každopádně teda Markéta píše, že někdy se teda jako daná žena přidá a popichujou se oba dva. A jindy by ho zase nejraději poslala do háje. Obecně si myslím, že jsou ženy často hromosvodem špatné nálady vlastních mužů. A pak dochází už spíš k hádce. Zdraví Market. To, že jste hromosvodem špatné nálady vlastních mužů, na tom možná něco bude. Ale myslím si, že obráceně to funguje taky tak. Čau Jirko, tak s tím musím souhlasit, protože můj muž si ze mě dělá srandu permanentně a strašně se u toho baví. Když už vidí, že mi tečou nervy, tak nastoupí jeho, už si se uklidnila, a to mi doleždou slova i vztek. Naštěstí je to takový zdravý škádlení. Zdraví Monča. Monča, taky děkuju za tuhle zprávu, no a posílejte dál vaše zkušenosti z domova, ze života. 777 937 777.

Vánocká pláň Marka Ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá 10 dní. 10 dní.

0: hit můžete slyšet živě v naprosto výjimečném a jedinečném koncertu už za týden, přesně za 10 dní, a to v Praze na Letenské pláni. Marek Ztracený, budete u toho, my Hit Radio taky.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Teď ale zpátky k našemu zásadnímu tématu. Jestli je pravda, když
1: vědci
0: tvrdí, že mužům klesne stres o 90%, když si muže doma dělat srandu ze své paní. Tak v tom se asi shodneme, že ano, rozhodně, uleví se nám. Ovšem chviličku na to, když ten for je až moc blbej, tak nám ten stres v rámci jojo efektu může vyletět dvojnásobně. Takže jenom bacha na to. Jinak, co se týká vašich životních zkušeností, tak vesměs mi píšete, že je pravda, že když doma si ze sebe umíte navzájem udělat legraci, tak si ani nemusíte říkat, jak moc se máte rádi, protože tohle je přesně takový ten důkaz lásky. No a pak se tady ještě našla jedna zpráva, teď ji tady hledám, někde jsem ji tady viděl. Nevidím. No, těch zpráv je strašně moc, ale to bylo jako zásadní, protože tam bylo, že mu klesl stres až o 100%. Jo, tady už to vidím. Čau. Mě klesl stres s mojí paní o 100%. Rozvod se podařil. Dobrý, tak jo. Tak to je zase na úplně jiné téma. Každopádně v tomhle si teda asi jako shodneme, že pokud si umíte jeden z druhého udělat legraci a ten druhý se zbytečně moc často za to neuráží a umí vám to oplatit, tak ten vztah je asi jako šťastnější. Nebo šťastnější je možná silný slovo, ale může třeba vydržet díl a
1: vědci
0: mají pravdu, že i chlapům se opravdu může ulevit od těžkého dne v práci, když přijde domů, a může si trošičku rejpnout do své paní. Tak dámy, děkujeme za to, že jste naším hromosvodem a že ten náš blbý humor občas vydržíte.
1: Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90.

0: 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

David Guetta na Hit Rádiu. 5 minut po 2:30, posloucháte Hit Rádio, s váma taky Jirka Plnář a přišla mi zpráva na WhatsApp od Tomáše, který píše: čau, jsem single. Velmi rád bych si našel paní, ze který bych si mohl dělat legraci. Jak mám ale na prvním rande, nebo ideálně, poznat, že má žena smysl pro humor? Existuje na to nějaký obecný recept? Díky moc za radu. Co by se na to dalo říct? Rada, jak poznat, jestli má žena smysl pro humor. No, jednoduchý, asi. Jak poznáte, že má vaše paní smysl pro humor? Až bude mít fakt blbou náladu, bude nervní, bude protivná, nebude s ní řeč, budete kolem ní muset chodit po špičkách, fakt jako, bude hodně nervní. Tak se jí zkuste zeptat, jestli to není třeba tím, že stloustla. Odpověď poznáte sami, jestli má smysl pro humor. Pokud to přežijete. Bon Jovi, Keep the Faith, další legendární hit tady na Hit Rádiu.

0: Noah Henderson a Rudimental na Hit Radio, chviličku před 3:15. Pomalu, ale jistě se nám blíží 15. hodina a s ní také start naší odpolední show na Hit Radio. Opět spoustu informací z regionu, spousta legrace, a to až do 18. hodiny, takže dál určitě zůstaňte s Hit Radiem. Já jsem Jirka Plnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne, ať už na dovolený, anebo v práci. Zítra se na vás znovu budu těšit v pravé poledne, kdy ve 12 hodin nám začnou srdcovky. No a hlavně po druhé hodině odpolední, tak si dáme naši oblíbenou středeční ruletu dvojsmyslu. Na to se těším moc, takže i zítra bude o zábavu postaráno. Tak dál zůstaňte s Hit Radiem, mějte fajn den.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Máte volno ještě před sebou?
3: My už ne.
2: Na dovolenou teprve pojedete?
3: My už ne.
2: Tak si to užijte.
3: My budeme zatím místo volna servírovat i dneska. Odpolední show padla na Hit Radio Nord Music.
2: No a na ostatní se těšíme zase po dovče.
3: My už ne.

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Tohle je ten Elrock, co dostal auto roku.
2: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
1: Tak to bude drahota.
2: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
1: Za auto roku? Jako fakt?
2: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
3: Škoda Elrock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.
4: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je to ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech, pohodový a krásný odpoledne všem řidičům. Dejte pozor na trase z Děčína na Ústí nad Labem, u Dobkovic zasahují záchranné složky u střetu dvou osobních aut, takže počítejte s nárazovým zdržením a to v obou směrech. Přeju šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
3: 10 za měsíc?
2: Spíš 12.
3: 12? Vážně, Zuzko?
2: 7378.
3: Za toho velkýho Enyaqa?
2: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
3: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
2: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
4: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Hledáte zábavu po celý rok? Kulturní centrum Bílina je místo, kde to žije. Koncerty, divadla, výstavy, plesy i akce pro celou rodinu. Sledujte program a bavte se s námi. Kulturní centrum Bílina.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
8: Je 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Pěkné odpoledne. Ke státním maturitám letos na podzim půjde 10,5 tisíce žáků. Meziročně je to asi o 2 tisíce méně. Pro zhruba 8,5 tisíce z nich jde o opravný nebo náhradní termín, pro zbylé pak o řádný. Didaktické testy společné části maturity budou studenti skládat od 1. do 3. září. Více než 60 synagog a hřbitovů bude možné zdarma nebo za dobrovolné vstupné navštívit v neděli 9. srpna při dni židovských památek. Letošní 9. ročník akce zájemcům otevře jednak památky, které prošly obnovou, a jednak ty, které nejsou obvykle přístupné. Lvice Elza, kterou rezort životního prostředí zabavil z nelegálního chovu zápasníka Carlose Vémoli, se stěhuje. Nový domov najde v centru pro velké kočkovité šelmy v Nizozemsku. Kromě zvířat z nelegálních chovů stanice pečuje také například o zvířata žijící ve válečných oblastech. Závěrem ještě fotbal. Zinedine Zidane si dnes oficiálně převzal francouzskou reprezentaci. Na postu hlavního kouče nahradil Didier Deschampa, který tým na nedávném světovém šampionátu dovedl na 4. místo. Zidane bude francouzský nároďák trénovat minimálně do mistrovství světa v roce 2030.
9: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
10: Úterý máme na severu Čech krásně, to znamená většinou svítí sluníčko a na teploměrech 23 až 28 stupňů Celsia. No a od zítřka, přátelé, od zítřka už dorazí slibované tropy, neboli zítra teplota mezi 28 až 33.
1: Hit Radio North Music.
0: Krásný úterní odpoledne, máme 2 minutky po třetí a to znamená, že nám startuje padla. Vy máte padla v práci, my máme, no, začátek teprve. Padla odpolední show s Káťou a Kamilem.
10: Jsem rád, že jsem dneska v práci, zachránilo mi to život. Vracím se z rodinné oslavy, kde jsem měl čínu, dort a zmrzlinový pohár. Kdybych tam zůstal, tak praskám.

0: 10 minut po 3. hodině. Lady Gaga a Abrakadabra, úterní hit Radio North Music a s vámi Káťa Kamil, odpolední show padla.
1: Přátelé, dnešní show začínáme otázkou. Kdo u vás doma balí na výlet? Je to muž? Je to žena? Nebo si děti balej sami? A neptám se náhodou, ptám se, protože u nás doma je kvůli tomu oheň na střeše.
0: A je, jak to?
1: Dostal jsem jednoduchý zadání. Dítě odjíždí na letní dětský tábor a tak jsem s ním měl zabalit.
0: Ano.
1: No a tak jo, tak jsme přišli do pokojíčku, teďka jsme rozdělali ten kufr a říkám, tak co budeš potřebovat? A malá povídá, no tak gumičky, hlavně gumičky, že jo, my se tam s holkama budeme česat, takže jsme dali gumičky. Co dál? No my si chceme hrát, takže nějaký karty, takže jsme vzali double, protože holky na pokoji budou hrát double, že jo? A co ještě je potřeba? No my tam budeme taky vyrábět kresly, jasně, takže blok, pastelky, fixky, gumy, tušky, prostě ten kufr byl narvaný. Yes. Úplně na to už ani nešlo zavřít, podle mě. Tam měla komplet všechno. No a v poledne přišla domů manželka, říká, máte zabaleno? Říkám, jasně. Tak to šla zkontrolovat.
0: Musel trefit šlák, hele.
1: Teď to otevřela, kouká, říká, pláštěnka? Říkám, jo.
0: Na co?
1: Holinky? Jo. Svetr, kdyby se ochladilo?
0: Jasně.
1: Jo. Všechno chybělo. Normálně, kdyby ona se nevrátila domů, tak to dítě odjede a ještě ten den nám ho z toho tábora vrátí, že nemá nic. Jako.
0: Zbalená čověče na tábor papírnictví, jo. Ale to je, mě to vůbec nepřekvapuje, to jste prostě celý vy. Vy tak jako hezky nasloucháte těm dětem, což jako je hezký, máte tu empatii, co by se jim líbilo, že jo, si zbalit sebou, ale jako, nezlob se na mě, fakt v obalení víte úplný kulový.
1: Já se do toho necpal.
0: Co vy byste prostě bez nás ženských dělali, že jo? Já si vzpomínám na historickou historku, když jsme takhle jeli na dovolenou s babičkou a s dědou, my jsme jeli na Slovensko. A to byla ještě doba před Schengenová. A teď jsme tam dojeli k těm hranicím, že jo, tím vlakem, a teď jsme zjistili, že děda nemá pas. Protože babička mu ho zapomněla zbalit, že jo? Oni to nemohl, prosím tě, na dosmrti smrťoucí, oni to nemohl zapomenout, tak tenkrát si mě zapomněla zbalit ten pas.
1: Jo.
0: Chápeš to?
1: To je klasická hláška chlapa na ženskou. A ty jsi to nezabalila.

0: Golden, to je další hit v odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music v úterý ve 15:45. Krásný odpoledne.
1: Přejeme krásný odpoledne, no a máme pro vás taky aktuální dopravní komplikace, protože z dopravní nehody u Dobkovic, která se zdála zcela běžnou, se nám stala kalamita.
2: Jsme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe jako svoje boty.
0: Je pravda, že nám před chvilkou volala naše kolegyně Štěpánka, chtěla se z Ústí nad Labem dostat domů do Děčína a volá, říká, prosím vás, řekněte všem v rádiu, že se nejde dostat z Ústí do Děčína, protože u Povrlu stojí policajti a normálně nás všechny obracej a vracej zpátky do Ústí. Takže Kakáťo, ty jsi zjišťovala podrobnosti a co se stalo?
1: Já jsem zjišťovala, u Dobkovic se stala nehoda dvou osobních aut, které teda po nehodě začaly hořet. Díky svědkům se to tam teda na místě hned uhasilo, takže všem, kteří jeli okolo, byli u toho a byli svědkem a taky přispěli svou trošku do mlýna, tak těm samozřejmě moc děkujeme. Každopádně aktuálně je to tam uzavřený a jak říkala přesně Štěpánka, tak veškerou dopravu tu odklánějí policisté zpátky do Ústí, takže musíte přes most a druhou stranou do Děčína.
0: Ježiš, to je štreka.
1: Je to štreka.
0: No, ještě v tom teplu v autě, no. Tak šťastnou cestu, ale hlavně doufujeme, že na té dopravní nehodě to všechno dobře dopadne.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: chytlavý.
1: Ale strašně, v tvým podání teda úplně neuvěřitelně.
0: No ty to máš i s videoklipem. No.
1: To je pravda. Politika blízko na Hit Radio North Music a tenhle hit je tam nám všem opravdu neskutečně blízko.
0: Přátelé, taky máte chuť si někde zabéka, někde na nějakým nádherným místě a ještě k tomu třeba se skleničkou vína v ruce. Tak jestli jo, máme pro vás hudbu na vinicích s Rajvkou.
1: Vinařství Johan V. Třebívlice nebo zámek Mělník, jakýkoliv datum, jakýkoliv termín, hlavně taky jakýkoliv hudební interpret, jakýkoliv koncert, to všechno my dáváme právě teď v šanc.
0: A že z těch hvězd je z čeho vybírám, je tady normálně přehazujeme vidlema, ať už jsou to třeba čtyři tenoři, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, David Koller, Horký žeslížek, Víny, Monkey Business, Čechomor anebo Olympici.
1: Ty bláho, to je opravdu, to je výběr. Víš, jak je vždycky z toho, z těch vinných rev?
0: Myslíš výběr z hroznů?
1: Výběr z hroznů, to je přesně ono.
0: Doslova a do písmene. A proč vás tady takhle lákáme? No, protože tohle všechno, co tady slibuje, můžete mít úplně zadarmo díky našemu Instagramu, kde jsme jako Hitradio podtržítko North Music.
1: Stačí jenom olajkovat náš soutěžní příspěvek, hlavně taky sledovat náš profil, no a označit v komentářích někoho, koho byste prostě vzali sebou.
0: A víte, co je na té výhře nejlepší? Že pokud se poštěstí a opravdu vyhrajete právě vy, tak vy si dokonce budete moct vybrat, kde si tu hudbu na vinicích s Rajvkou chcete užít a jakýho interpreta chcete vidět. To je prostě cena za všechny prachy.
1: Přesně. Takže Instagram Hitradio podtržítko North Music.
2: Hudba na vinicích s Rajvkou.
3: Nejkrásnější české a moravské vinice.
2: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
3: Špičková vína.
2: To je hudba na vinicích s Rajvkou. Hudba na vinicích CZ.

0: neskutečný doják. Beyoncé, Broken Hearted Girl. Posloucháte Hit Radio North Music.
1: Až jsem zatlačil slzu.
0: Ale mě to strašně připomnělo včerejší dojem z filmu Odyssea.
1: A jo, ty jsi byla včera v kině.
0: Já jsem byla, ano. Byla
1: a jaký to bylo na filmu Odyssea? Kde jste byli?
0: My jsme byli v Teplicích.
1: V Teplicích.
0: U nás doma v Teplicích v kině.
1: Bylo narváno na tenhle filmový trha?
0: Čověče bylo. Jakože měli jsme, no, jenom opravdu pár místeček kolem nás bylo volných, takže jako fakt celkem narváno.
1: No a jaký to bylo? Zájem.
0: Bylo to super, bylo to fakt jako skvělý, výpravný, tříhodinový, jako brutál, brutál, ale já jsem čověče, no a to jsem prostě celá já, samozřejmě Odyssea, jo, Odysseus prostě se vrací. Je tam, jsou tam nějaký, já jako nebudu samozřejmě zmiňovat do detailu, ale jsou tam samozřejmě střípky prostě z té trojské války, takže tam zemřelo zhruba, nevím, 150 tisíc chlapů.
1: Je. Yeah.
0: Na cimpr campr. Se mnou absolutně to nic neudělalo. A pak tam umřel starý pejsek.
1: A ty jsi řvala na cimpr.
0: Já byla hotová. Normálně musela tam hladit ruku, abych se uklidnila. Normálně takhle to mám, chápeš, no, to?
1: A teď už na to nikdo nepůjde, když tam umře pes.
0: Jděte.
2: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále ale větší oblivě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavnípark.plohn.cz.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Tak co, Klára?
7: Kámo, vadí, že je malej.
6: Malej? A řešíš to nějak?
7: Ne, na to je moc malej.
6: Kámo, dneska už vyřešíš i ten nejmenší.
8: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
9: Hit Radio North Music.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Damiano David, The First Time. Ladíte úterní Hit Radio Nord Music a za 10 minut už jsou 4. Hezký odpoledne přejeme.
1: Tak snad už máte padla, přátelé, a jestli jo a vracíte se domů z Ústí nad Labem do Děčína, tak ještě jednou připomínáme, že u Dobkovic došlo dneska k vážné dopravní nehodě, dokonce s požárem, který se na místě musel hasit, a tak zasahuje i policie, která stojí někde u povrdlu a vrací všechny řidiče ve směru na Děčín zpátky do Ústí nad Labem. My samozřejmě dál tuhle dopravní nehodu i ostatní komplikace sledujeme a v celou vám je naservírujeme.
0: Přesně tak. No a do té doby se pojďme ještě hrát. Před námi Pitbull, Chris Brown, anebo taky Tomáš Klus, na kterého se můžeme těšit v neděli 30. srpna u nás v Dubí na Dubských slavnostech.
1: Super.
0: No, na to
1: Tomáš
0: se těším.
1: Tomáš Klus live.
0: To se fakt těším. Tak se ho pojďme dát i teď na Hit Radio Nord Music.

0: International Love. Pitbull, Chris Brown. Nás na Hitrádiu North Music doprovodili do 16. hodiny. Je to ta nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na trase z Děčína do Teplic. Na příjezdu do Přestanova máme aktuálně nehodu dvou osobních aut. Doprava tam zpomaluje. V Duchcově v Husově ulici srazilo osobní auto cyklistu. Tady dejte pozor. A ještě připomínám taky nehodu mezi Děčínem a Ústím u Dobkovic, kde policie odklánila dopravu zpátky přes Ústí. Tak tady stále počítejte s omezením. Já vám přeju šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Belly Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Prosecco přesně v italském stylu?
8: To je Mionetto.
7: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
8: Mionetto.
7: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
8: Mionetto.
7: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
8: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: On air.
9: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
0: 16 hodin jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc na 400 tisíc korun od příštího roku Senát patrně schválí. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek základní částky. Přijetí vládní novely dnes plénu doporučil garanční sociální výbor. Senát ji projedná zítra. Do poloviny letošního roku zaznamenala tuzemská kina necelých 6 milionů diváků. Tímto tempem by celoroční návštěvnost zaostala za loňským rokem. Do českých kin loni přišlo skoro 13 milionů diváků. Nižší návštěvnost kina naposledy zaznamenala v covidovém roce 2021. Pro začínající podnikatele je nově k dispozici praktický průvodce. Přehledně vysvětluje pravidla důchodového a nemocenského pojištění. Vydala ho Česká správa sociálního zabezpečení, jak říká mluvčí úřadu Jitka Drmolová.
10: Nová příručka provází podnikatele jednotlivými oblastmi sociálního zabezpečení, a to od zahájení samostatné výdělečné činnosti až po pravidelné povinnosti v průběhu roku. Včasné a správné plnění povinností v oblasti sociálního zabezpečení má přímý vliv na budoucí nároky.
0: Příručka je určena hlavně začínajícím OSVČ, poslouží ale i těm stávajícím. Zájezdy ve Středomoří nejsou v ohrožení kvůli ničivým požárům. Uvedli to cestovní kanceláře s tím, že místa, kde Češi tráví dovolenou, nejsou přímo zasažena přírodními katastrofami. Kromě Francie a Španělska v Evropě s požáry bojují také v Itálii a Řecku.
11: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
12: Krásný úterní odpoledne vám všem na severu Čech, a že krásný je. Svítí sluníčko a na teploměrech 23 až 28. Takhle vypadá normální léto. Od zítřka už zase tropy, přátelé, počítejte s tím. Od zítřka už to bude šplhat přes 30, konkrétně zítra 28 až 33 stupňů Celsia.
5: Hit Radio North Music.
0: Máme 3 minutky po 4. hodině, s vámi stále odpolední show padla Káťa Haplová
12: a Kamil Bílský. No a samozřejmě jedeme dál, i v týhle hodince vám naservírujeme ty nejlepší hity. Třeba Eva Ferná a Miraj, dáme si taky vám Republic, za chvilku tedy Swims. No a kdo nám tuhle hodinku odstartuje?
0: Je víkend.
12: Jsem s ním.
0: Cashby.

0: To byl tedy Swims na Hit Radio North Music. Krásný úterý před odpolední show. Padla 10 minut po čtvrtý.
1: Přátelé, je to tady zase. Řeka Labe v Ústí nad Labem se dá znovu projít z jednoho břehu na druhý.
0: Suchou nohou, jak se říká.
1: Skoro. Skoro suchou nohou. Já jsem byla dneska...
0: Ty jsi byla? A kde jsi byla, prosím tebe?
1: Já jsem byl venčí, co učím.
0: Ty a nepovídej.
1: Ty ale, to není normální, tohle. Mně se tohle to stalo už asi po třetí.
0: To není poprvý právě, víš?
1: Jako je normální, že za poslední půl rok chci něco vyprávět a z ničeho nic mluvím v ženském rodě.
0: Já si myslím, že jak máš doma ty tři ženský, manželku a dvě dcery, takže prostě tak jako chytáš. A ještě vlastně Fenku máš. Hele, ty, no.
1: No trošku jsi mě uklidnila, ale přemýšlím nad návštěvou doktora, protože to přece není možný, že se mi třikrát za půl roku stane, že začnu mluvit jako ženská.
0: Tak já nevím, tak...
1: Něco je ve vzduchu.
0: Růžovou já ještě nenusíš, tak je to dobrý.
1: No já si právě furt přijdu jako normální chlap, mně se jako ženský furt líbí.
0: Ale... Takže to dobrý, jo.
1: Já jsem asi lesba.

0: čtvrt na pět pryč, Hit Radio North Music. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, no jestli i vy si vzpomenete, tak možná dokončíme ten příběh o Labi.
1: Já už jsem si taky vzpomněl, jsem muž.
0: Jsem velký statý muž.
1: A chtěl jsem vám říct, že když jsem byl se svým psem na procházce, ano, tak jsem na vlastní oči viděl, že řeka Labe v Ústí nad Labem se dá aktuálně projít z jednoho břehu na druhý.
0: Ty bláva, nemusíš se vlastně ani namočit.
1: Skoro ne.
0: Je sucho.
1: Je to tady, je to strašný sucho. Já jsem se schválně koukal na internet, jaký jsou hodnoty, a na internetu píšou, že hranice sucha v řece Labe v Ústí nad Labem je 133 cm, ano, to je jako hranice, kdy už je pak fakt sucho, no a my tam máme aktuálně 125 cm.
0: No.
1: A bude hůř.
0: A bude hůř.
1: Bude hůř.
0: Teď
1: budou
0: nás čekají tropy.
1: Přesně. Takže tak, jestli si chcete aspoň ještě stihnout namočit kotníky, tak přejděte řeku Labe, protože po víkendu se bude prášit.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. Bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.
10: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
11: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
12: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
11: Jak jsou ty trampolíny velké?
12: No, velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku v Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
11: Trampolíny placené?
12: Ne, trampolíny jsou součástí areálu Zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
11: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
10: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
9: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Tohle je diskotéka, kam nezatéká. Rehab in my head, úterní Radio Nord Music. A za chvilku půl pátý s vámi odpolední show Padla.
1: A víte co? Pojďme si dneska od 18 hodin zazpomínat na ty legendární diskotéky na severu Čech.
0: To by se mohli. Diskotéky na severu Čech, který už dneska teda buď se na nich podepsal zub času, anebo už bohužel nejsou mezi námi.
1: Každopádně my jsme tam to svoje mládí strávili a slyšeli jsme tam pecky, který když dneska zase někdo pustí, tak vám stojí chlupy na rukou. A nebo minimálně zavřete oči a vzpomínáte.
0: Takže zavřete oči, kamarádi, a vzpomínejte.
1: Diskotéka Single v Ústí nad Labem. Stojím uprostřed parketu, všude blikají světla a všichni se mlátějí o podlahu.
0: Ano, nebo taky třeba Aura v Teplicích. Tenkrát v 90. pamatuju, jak bylo úplně normální, že se holky začaly slíkat a tancovaly v podprsenkách.
1: To je pravda.
0: Vůbec nevím, co to bylo za dobu, čověče.
1: Další hit, který si dneska připomeneme od 18 hodin na Hit Radio Nord Music, budou legendární pečáci.
0: Kluci ze Zvrimexu, který se paradoxně teda setkali u Hi-Fi věží v Elektru, ale máme tady taky ještě jednu diskotékovou pecičku.
1: A neříkejte nám, že jste se teď taky na nějakou diskotéku nevrátili.
0: Že jo? Takhle to prostě frčelo nejenom na severu Čech, tak na to taky zazpomínáme v Hit Radio Classic. Dneska od 18 hodin 80, 90 a nebo začátek milénia. Tak co tady pro vás máme?
1: Nejsme žádní skrblíci, takže jednu pecku si dáme celou, ať vás pěkně namlsáme a ať od 6 večer ladíte Hit Radio Nord Music.
0: Bude to Robbie Williams, kamarádi. Takže se koukejte pořádně připoutat. Hodit volume doprava.
1: Už se startuje?
0: A startujeme. Hit Radio Nord Music.

0: Posloucháte Hit Radio Nord Music. Úterní odpolední show padla za 5 minut, 5:45, tak doufám, že i vy největší opozdělci už máte taky padla.
1: My jsme mezi tím shlédli video, které pravděpodobně obletělo celý svět a který se k vám asi za chvilku taky dostane. Přátelé, Spider-Man zachraňuje člověka na přechodu pro chodce.
0: Prostě stává se z toho přesně virál, tak doufám, že za chvilku to taky uvidíte. Nicméně, pro ty, kteří to ještě neviděli, tak tady samozřejmě připomeneme, o co go.
1: Je to situace z Ameriky, kdy si představte tu asi 10-proudovou silnici, nebo kolik proudů oni tam mají. Teďka na té křižovatce v každém tom proudu stojí připravený auto, svítí na semaforu červená a oni už jenom tůrujou ten plyn a čekají, kdy spadne ta zelená, aby mohli vystřelit jak ve Formuli 1. A z ničeho nic na poslední chvíli tam zleva vjede vozíčkář. Ale ještě k tomu to je takovej méně mrštnej vozíčkář. Fakt jako špatně se pohybuje. Je to opravdu pomalej pohyb, jeden pruh pro přechod pro chodce, další pruh přechod. Prostě opravdu to trvá. A teďka tam hrozí, že těm autům padne už zelená a co se bude dít. A z ničeho nic v jednom tom pruhu, kde stojí taky jedno z těch aut, se otevřou dveře a z toho auta vyleze Spider-Man. To je prostě úplně neuvěřitelné. A ten Spider-Man se rozeběhne k tomu vozejčkáři, chytne madla toho vozejku a roztlačí toho vozejčkáře co nejrychlejš pryč z té silnice, aby náhodou nepadla ta zelená a někdo ho nesrazil. Prostě zachrání téměř život tomu vozejčkáři. To jako úžasná záležitost. Takže okamžitě celý svět začal pátrat, kdo to je.
0: No
1: a zjistilo se, že je to zaměstnanec místního zábavního parku, který měl zrovna kostým Spider-Mana, protože u nich v parku byl den hrdinů, jako, takže jel prostě do práce.
0: Ježiš, tak to je dobrý tohleto. Nejlepší reklama pro tenhle zábavní park.
1: Přesně tak.
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Tak to kecáš.
10: No kej, co? Kámoš má ještě větší.
9: A co na to jeho holka?
10: Našla si jinýho, ten má malej.
9: No jo, zlatej malej.
11: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
12: Hit Radio Nord Music.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: My taky.
1: A to hlavně taky, že? Hlavně v noci.
2: Moravská krev na severu Čech, neboli Činasky a jejich víno v odpolední show padla na Hit Radio Nord Music.
1: Což se takhle krásně hodí k tomu létu. Pokud vás třeba zajímá, jaká kombinace ideální, třeba jakého vína a jakého typu síru si můžete k sobě dohromady takhle dát.
2: Vidíš? Tak to já neznám. Víno a sír dohromady to neumím. My jsme vždycky víno kombinovali s kolou.
1: Taky to je pravda, ale přece jenom doba pokročila, ano. Už jsme trošku starší.
2: Už se servírují síry.
1: Tak.
2: A ty se v tom vyznáš?
1: Místo koli se servírují síry. Já se v tom vůbec nevyznám, ale máme takovou krásnou tabulku na našem Instagramu Hit Radio Nord Music. Aha. Jaký kombinace vína a síru stojí za vyzkoušení? Brie.
2: Brie? To je víno nebo sír?
1: Brie je jako sír a Chardonnay jako víno.
2: Chardonnay znám.
1: A to je asi jediná kombinace, kterou znám, protože zbytek nemůžu ani přečíst. Ještě Pinot Noir, ale nevím, jestli to je bílý nebo červený.
2: Aha.
1: My se zase pouštíme do něčeho, viď?
2: To jsme posluchačům úplně neporadili. Ach, možná se prosím vás na ten Instagram podívejte. Určitě. Sami. Hit Radio, podtržítko Nord Music, tam ty kombinace jsou. Je tam taky Aidam?
1: Jedinej sejra, který znáš, je Aidam, viď?
2: A krabičák.
1: Přesně.

0: Don't Worry na Hit Radio North Music a jsme moc rádi, že jste s námi i teď v 17 hodin. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na trase z Teplic do Ústí nad Labem. Za Chlumcem před D8 bourala dvě osobní auta. Kolony jsou tady v obou směrech. Na trase z Děčína do Teplic na příjezdu do Přestanova máme další nehodu. Tady doprava zpomaluje a stále ještě pozor taky přímo v Děčíně v Kamenické ulici i směrem z centra. A tady je nehoda, která blokuje jeden jízdní pruh, tak opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Už tam budem.
2: Nech toho.
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň. Je mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz.
3: Rádia.cz Hit Radio North Music.
7: 17 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkártová. Digitální agentura a ministerstvo vnitra plánují na 13. srpna veřejný zátěžový test aplikace e-doklady před podzimními volbami. Do testování chtějí zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Loni při sněmovních volbách totiž systém e-dokladu kolaboval. Teploty v Česku budou od středy stoupat nad 32 stupňů Celsia. Zpočátku budou především na jihu Moravy a ve středních a severozápadních Čechách. Ve čtvrtek a v pátek už na většině našeho území s výjimkou hor. V některých oblastech dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Minimálně 50 zraněných a jednu oběť si vyžádalo dnešní zemětřesení v Japonsku. Jak už od nás víte, na ostrově Kyushu naměřili otřesy o síle přes 7 stupňů Richterovy stupnice. Škody na majetku jsou obrovské, stejně tak problémy v dopravě a energetice. Fotbal v Anglii bude testovat novinku. Půjde o pravidlo, které má zamezit zdržování hry taktickým ošetřováním brankářů. Tým by tak přišel na minutu o jednoho hráče z pole. Pravidlo zavedou nejvyšší anglické soutěže od nové sezony.
8: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
9: Valí se to na nás ze všech stran, tak já jenom tu informaci potvrdím. Ano, skutečně bude vedro. Dneska sluníčko a 23 až 28 stupňů Celsia. Nicméně od zítřka už dorazí na sever Čech tropy. No a zítra naměříme 28 až 33 stupňů Celsia.
3: Hit Radio North Music.
0: No a jdeme do cílový rovinky, do našeho finiše, dvě minutky po pátý. Poslední hodinka naší odpolední show padla. S vámi Káťa Haplová.
9: A Kamil Bílský. A pozor, za chvilku úplně čerstá, ještě teplá novinka. Přeměřovaly se stavby po celém světě a ta úplně nejšikmější je v České republice. Počkejte si, kde, za chvilku víc.

0: jako mašiny jedeme zdárně do cíle. Linkin Park na Hit Radio North Music 9 minut po pátý a s vámi padla Káťa a Kamil.
1: A zároveň jedním dechem dodáváme to, co už jsme nakousli, a to sice, že nejšikmější stavba na světě je podle aktuálních informací v Česku.
0: Počkej, tak to si zaslouží.
1: No to chtělo fanfáru.
0: No ježišmarja.
1: A co je s tebou? Ty vůbec nejsi ve střehu.
0: Musím mít tohleto připravené.
1: Tak ještě jednou, přátelé, nejšikmější stavba na světě stojí v Česku. Tak, možná si říkáte, cože, co to je za blbost? Ne, to je normálně oficiálně potvrzený černý na bílým. Skutečně aktuálně se to přeměřovalo a my vám řekneme, kde. Je to věž Putna na zřícenině hradu Michalovice v Mladý Boleslavi.
0: Putna.
1: Putna.
0: Ano, věž
1: přesně
0: Putna.
1: Tak. Tam si řekli, sakra, to se musí přeměřit. Nám to přijde jako hodně nakloněný, hodně šikmý. A tak to skutečně přeměřili a zjistili, že to aktuální číslo je 7,315 tisícin stupně, což je úplně nejvíc.
0: Jako nejvíc na celém světě, takže i ta šikmá věž v Pise, jako ta co? Jako?
1: Bořezávátko. Prostě věž Putna je aktuálně nejšiknější, neúmyslně nakloněná stavba. Já mám pocit, že ta Putna se tenkrát naklonila, protože tam bouchnul nějaký střelný prach nebo něco. Šikmá věž Pise, ano, to je ano. Taky turistická atrakce, tam se zase propadá to podloží, takže to se taky naklání. To má nějaký chabí 4 metry. A třeba když zůstaneme tady u nás na severu Čech, tak kostel v centru města Ústí nad Labem, ten má po bombardování náklon, myslím, o 2 metry.
0: Ano.
1: Ale Putna 7,315 tisícin stupně, což teda nevím, kolik je metrů. Asi hodně.
0: Asi hodně, když je to nejvíc. Takže tady se z toho stane takový opravdu jako turistický lákadlo.
1: No, já si tak myslím, jak to jednoznačně.
0: Si jezdí turisti dělat takovou tu fotku, jak držej jakoby tu naklánějící se věž.
1: Jo. Tak teď se bude jezdit do Mladý Boleslavy držet Putnu. Putna. Možná super tip na letní výlet. Proč ne, přátelé? Vyražte na Putnu. Kdo nepojede, tomu je to asi Putna.

0: letní pohodička po práci. Kygo, Firestone, úterní hit radio North Music, 17 hodin 18 minutek a padla odpolední show.
1: Už víte, co budete dělat o víkendu, přátelé? Jestli ještě ne, tak s náma vydržte, protože my jsme se domluvili s počasím a zařídili jsme ale dokonalý léto. Jediné, co budete potřebovat, je nafukovací madračka, sluneční brýle, opalovák, nějaký dobrý koktejl do ruky, ale hlavně Hit Radio North Music pořádně na hlas. Za chvilku vám řekneme víc.
0: Přesně, tohle bude ultra léto. Do té doby ještě hrajeme třeba Krištofy, anebo Tounce Night. Díky, že jste s náma.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
6: Přesně ten.
5: Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
6: Tak to bude drahota.
5: 6, 5, 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
6: Za auto roku? Jako fakt?
5: Fakt. 6655. Jen v Autonord.
7: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Kámo, já už to nevydržím.
10: Kámo, ten je velký.
9: Kluci mají větší. Za to ten tvůj je malej.
10: Dík. Fakt, kámoš.
11: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Love a Domy Aladžia, půlnoční hřích na Hit Radio Nord Music. Za chviličku už půl šestý a máme 28. července.
1: Neboli přátelé, pojďme si seřídit kalendář. Léto je v půlce, je na čase dát si na Hit Radio Nord Music další summer party.
0: Summer party uprostřed léta, to znamená opět ty nejlepší letní pecky, ty největší letní hity, který prostě jsme poznali za posledních 30 let.
1: Přátelé, startujeme tento pátek, to znamená 31. července v 15.00 v naší odpolední show Padla,
0: yes.
1: A pojedeme ty letní pecky až do nedělního večera, neboli do 2. srpna do 18 hodin.
0: Takže vlastně my tu do té druhé poloviny léta naskočíme teda fakt se vší parádou.
1: Ale se vší parádou. A s náma ty největší letní pecky, i jako třeba...

0: Kopeček?
1: Ne, tak tenhle neumím. Já jsem skončil u Lambády.
0: Já tě ho naučím, neboj. Ale to nebude všechno samozřejmě.
1: Královna popu Madonna taky nebude tenhle víkend chybět.
0: Zvlášť pro ty, kteří si užívají prázdniny, holiday, Madonna, no a nebo taky samozřejmě král léta, to je Mr. President.
1: Je teprve úterý, ale já už mám letní víkend.
0: Strašně se na to těšíme. Takže kamarádi, v pátek v 15 hodin startujeme oficiálně summer party na Hit Radio North Music.
1: No a zase, ať nemusíte četat tak dlouho, co kdybychom si hned teď dali Italo Disco.
0: Dělá to, Uno, dělá to, per favore.

0: váma dál. Odpolední show padla na Hit Radio Not Music s Kamilem a Káťou. Krásný den.
1: No a už jenom 10 dní nás dělí od letenské pláně Marka Ztraceného, od ztracené letné.
0: To je fakt 10?
1: To je přesně 10 dní, příští pátek.
0: Dneska je úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, 10.
1: Vyšlo to hezky, veď, takhle přesně na den.
0: No vidíš to.
1: Marek Ztracený, no a my vás tam samozřejmě můžeme dostat úplně, ale úplně zadarmo. Stačí, když budete sledovat náš Instagram, kde jsme jako Hit Radio podtržítko North Music. Lajknete náš příspěvek soutěžní a napíšete do komentáře, označíte někoho, s kým byste si tuhle ztracenou letnou užili úplně nejvíc.
0: Neboli do poslední chvíle rozdáváme na Hit Radio North Music lupeny na Marka Ztraceného zadarmo, takže za tu letnou můžete ušetřit prašule. A navíc třeba rozhodnout o tom, čím ten koncert začne, protože my jsme přidali i anketu, který hit by měl na tom koncertě zaznít jako úplně první podle posluchačů Hit Radio North Music.
1: Přesně, to je naše aktuální anketa, o kterou můžete hlasovat taky do poslední chvíle na našem Instagramu ve storíčku. Jsou tam třeba Moje milá, Léto 95, Tak se nezlob, Minulost. Zkrátka dobře, čím by měl Marek Ztracený tu letnou opravdu zahájit a odstartovat, odpálit.
0: Takže milí ztracení fanoušci, teď musíte udělat jednu věc, jít na Instagram Hit Radio podtržítko North Music.
2: Letenská pláň Marka Ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá 10 dní. Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti, kolik chce.

0: 5. A tohle je léto, co si pamatuješ nejlíp. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta najednou. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
1: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
4: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Eniak?
5: 10 za měsíc?
4: Spíš 12.
5: 12? Vážně, Zuzko?
4: 7378.
5: Za toho velkýho Eniaka?
4: Za toho velkýho Eniaka. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
5: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
4: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
6: Škoda Eniak. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
0: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Volám, volám, volám. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio Nord Music.
7: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: za tím dnešním společným odpolednem Cyril Stumbling a Hit Radio Nord Music. No a padla má padla.
1: To už je zase konec.
0: To už je zase konec, přátelé.
1: Už byl včera.
0: A bude zítra taky.
1: Je to hrozný, jak to letí. Neboli zítra už polovina týdne, přátelé, máme středu a v 15.00 se na vás zase těší Kamil Bílský
0: a Káťa Haplová.
1: Tak se mějte krásně, užijte zbytek večera a zítra.
0: Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech přejeme pohodové odpoledne všem za volanty. Stále dejte pozor na trase z Teplic do Ústí nad Labem. Za Chlumcem před D8 bourala dvě osobní auta a kolony se tady vytvořily v obou směrech. Tak pevný nervy přeju a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Tak co, kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
4: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
3: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
4: Ty máš elektromobil?
3: Půjčenej, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
4: Sousede, kde přesně?
5: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Kurkártová. Správci Krkonošského národního parku vyzývají návštěvníky, aby ihned hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Varovali také před používáním přenosných vařičů v přírodě. Riziko vzniku požáru v příštích dnech kvůli vysokým teplotám poroste. Pohonné hmoty na benzínkách i přes pokles ceny ropy zatím nezlevní. Nafta bude v příštích dnech naopak dál zdražovat. Její cena stoupne až o korunu. Cena benzínu by pak mohla stagnovat. V případě, že příměří na Blízkém východě bude pokračovat, mohly by ceny paliv začít zlevňovat během srpna. Italské Benátky letos vybrali na vstupném do ostrovní části města 5 milionů eur. Přepočtu přes 120 milionů korun. Poplatek má regulovat jednodenní návštěvy v historické části města. Od pondělí už se ale neplatí. Avizovaná vedra opět mění sportovní program. Kvůli očekávaným tropickým teplotám začne sobotní dostihový meeting v Pardubicích už v 9 dopoledne. Organizátoři se rozhodli časový program upravit, aby zajistili co nejlepší podmínky pro koně i návštěvníky akce.
8: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibernstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
9: V noci nás čeká jasno až skoro jasno, nejnižší teploty 15 až 11 stupňů a zítra už tropický den, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27 a k tomu jasno až polojasno. Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová, čeká nás další porce toho nejlepšího z 80., 90. a taky milénia. Takže k úternímu večerku naprosto perfektní večerku. No, i tak se to dá říct. 18. hodinu odstartují Connells a jejich song 74 to 75. Tak si to užijte.

Carlyle s námi v éteru Hit Radio a krásný večer. No prosím vás, teď se na nás ženou ty vedra, jo, tak je možné, že vám třeba něco na zahrádce oschne. Jo, může se to stát i ve veřejném prostoru. Naštěstí můžeme sáhnout na Slovensku a nechat se inspirovat, jak tohle vyřešit, jo. Tam totiž se v areálu jedné kulturní organizace rozhodli, že jedno takový podlouhlý hezký křoví, který jim bohužel uschlo, což se stát může, takže aby to vypadalo hezky hned, jo, tak to vyřešejí velmi kreativně a nastříkali to zelenou barvou. Je taková hezky jedovatá ta barva, jo, jak tak nějak jako spreje, bývají. Krásně to vypadá, výborný. Oni teda říkají, že je to samozřejmě dočasný jenom na ten festival, co tam teď budou mít, a pak to hnedka samozřejmě vyřeší správně. Já nevím, já se strašně těším, až třeba během toho festivalu začne třeba pršet, jo, nebo ono bude stačit, že do toho někdo spadne a bude celý zelený. No tak kdybyste nevěděli, co s vaší zvadlou zelení, teď už víte, jo, stačí koupit sprej, nastříkáte a ono to den, dva vydrží. Jo, jo, jo. I tak se to dá dělat. Není to dobrý, ale dá se to tak dělat. Co bude rozhodně mnohem lepší, je pustit se do dalších hitů. Za chvíli Gorillaz a teď Darude a Sandstorm.

0: Tohle jsou Gorillaz, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Krásný, teplý večer, ano, otepluje se, jde to nahoru, budou třicítky, respektive přes třicítky, takže zhluboka dýcháme. Dneska v noci má být ještě relativně chladno, tak prosím vás, vyvětrejte. Jo, ono se to potom bude hodit, ta troška studeného vzduchu, co dojde k vám do ložnice. A my si za chvilku dáme tuhle romantiku. Donna Lewis, I love you always forever. K tomu Midnight Oil nebo Marek Ztracený.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Dešenicích u Klatov za 8 milionů 242 tisíce korun, pozemek ve Varnsdorfu u Děčína za 999 tisíc, byt 2+1 v Nehvizdech na Praze Východ za 6 milionů 100 tisíc, byt 2+1 v Oseku u Teplic za 1 812 600 korun a byt 3+1 v Třinci Ližbicích za 3 390 tisíc. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána,

Vězeňská pláň Marka Stračeného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá 10 dní. 10 dní.

Jo, už za 10 dní na Letný. Marek ztracený v éteru Hit Radio. Ale prosím vás, teď tady mám jednu strašně důležitou věc. Jako fakt, normálně se pozastavte, možná jdete zrovna dělat večeři, jo. Prosím vás, dneska je to 440 let, představte si to, rok 1586, kdy Sir Thomas Heriot představil poprvé v Evropě brambory. Taková blbost. A vemte si, co všechno pro nás brambory znamenají. Já třeba se přiznám, že bez brambor bych žít nedokázala. Jo? Ať už plně jenom prostě brambory na loupačku, ale třeba taková bramborová kaše, jo? Hranolky, bramboráky, takových věcí, co se z jedný blbý potraviny dají udělat. No a je to dneska právě 440 let, co nám je tady Sir Thomas představil v Evropě. Tak kdybyste ještě nevěděli, co dneska k večeři, tak si je dejte. Na jakýkoliv způsob, to nechám na vás. A k tomu doručím další hity. Právě teď Basic Element a The Promise Man.

0: To jsou zase pecky, co? Daryl Hall a Joan Oates právě teď na Hit Radio. Krásný večer všem, 6:45, úterý, ano, těsně před vlnou veder, pohodička, zatím ještě stále, no ale co hlavně, tak ano, my si dál budeme dávat to nejlepší z 80. 90. milénia. A věřím, že minimálně některý z těch songů vás prostě přinesou zpět a hlavně, hlavně vám zvednou náladu. A to je nejvíc. Cítíte, jak se to úplně k tomu úterý hodí? Motion, Chris de Burg, už za chvilku k tomu Pet Shop Boys nebo Sugar Babes.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Prosecco přesně v italském stylu?
2: To je Mionetto.
1: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
2: Mionetto.
1: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
2: Mionetto.
1: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
2: Mionetto. Víc než jen prosecco.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
4: Krásný večer, 19. hodina je tady, s vámi Kateřina Pechová a hlavně ty nejvíc nejlepší songy. Ne, nekecám, fakt. Moose a Hot and Juicy, Horny 98, právě teď do vašich uší, tak hezký večer.

Chris Isaak a Wicked Game v éteru Hit Rádia. Krásný večer. No pozor, pánové, děláte si srandu ze svých partnerek? Dámy, nechte je. Já vím, že někdy je to v takový té situaci, kdy vy už reálně jste úplně šilený a oni ještě tak jako udělají, ještě si trošku přihodím, ale na druhou stranu. U mužů to redukuje stres o 90%. To, že si z nás můžou dělat legraci. Jo, jasně, zákonitě prostě buď vybuchne on nebo vy, no tak věda říká, že lepší, když nakonec vybuchnete vy. Nevadí. Tak pak hold budete pánové jednu noc spát na gauči, ono se to zase srovná. Ale jo, tyhle ty vaše forečky očividně vám pomáhají. Takže nepřestávejte, dámy, já vím, že občas je to příšerný, ale nechte je. Jo, oni nebudou tak vystresovaní, takže potom zvládnou víc domácích prací. Samozřejmě, jo, je to logický. Takže ano, můžeme říct, že je biologickou nutností mít doma někoho, z koho si můžete legálně utahovat. A to je vlastně super. Občas se u toho možná zasmějete dokonce oba. Já doufám, že tohle si užijete všichni. Vangelis a Conquest of Paradise.

0: Pink je prostě vždycky skvělá. Souhlasíte? Don't let me get me, vy posloucháte Hit Radio. Moc hezký večer vám přeju, je úterý, 7:45, pohodička, doufám. Co, máte pohodičku nebo jste v práci třeba? Klidně napište 777-937-777, kdo z vás si užívá pohodu doma a kdo z vás naopak ještě dřepí v práci. Jo, někdo to dělat samozřejmě musí. Hold i takový místa pracovní jsou a díky, že tam jste v té práci. No a vy, co jen tak odpočíváte, tak užívejte i za všechny ostatní, jo? Soundtrack máme úplně pro všechny, přísahám. Jennifer Lopez, taky Lucie, nebo Vem už za malou chvilku.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz.

0: Little Is That.
1: Mír a sír, geniální kombinace Lucie a skamenělý dítě. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Máme tady jeden hrozně romantický příběh. Mně se třeba líbí moc, jo. A vy třeba, pokud taky nechcete tlačit na pilu ve vztazích a nikam se neženete, hele, tohle je ta dokonalá ukázka, jo. 90letá paní si teď vzala svého 95letého snoubence. A to prosím pěkně, po pouhých 64 letech randění, jo. To je v podstatě ještě doba hájení normálně. A to prosím pěkně, po pouhých 64 letech randění, jo. To je v podstatě ještě doba hájení normálně. 64 let v takový

Protože v tomhle věku už asi nechcete nějakou 12-hodinovou veselku, se kterou se chcete chlubit celému světu na Instagramu, že jo? To je vám jedno. Jen jste se rozhodli po poctivé době se prostě vzít. A je to super. Já si úplně představuju tu svatební noc, jak se sejdou, namažou se navzájem tím Voltarenem a pak si jenom ťuknou tou skleničkou na zuby. Oh. Romantika jako blázen. K tomu další hity. Za chvilku DJ Bobo, teď Jerry Halliwell a Colin.

0: DJ Bobo a Freedom, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, 7:45. Co? Už vám začalo být dneska horko? Bude hůř, je to tak. Další vlna je tady. Ale tak zase můžete se opálit, to je pozitivní, nepřehánějte to teda ani s tím opalováním, jo. No a budem doufat, že to nebude tak dlouhý a nebude to tak příšerný, no. Ono nám nic moc jiného jako nezbývá, než doufat, že jo. Jednu jistotu máme. Jednu jo. Tu spoustu skvělých hitů z 80., 90. a milénia. Za chvilku už třeba Bad Boys Blue nebo R.E.M.
1: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: 40 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Hezký večer, 8. hodina je tu, s vámi Kateřina Pechová, samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a milénia.

Summer a Ace of Base na Hit Radio. Krásný večer. Na pozor, teď nás čeká totiž jeden hodně zásadní song, jo. A je to song z roku 92 od Michaela Jacksona. Jmenuje se Heal the World a je to velmi protiválečná balada, humanistický poselství. V podstatě je to o výzvě k tomu, abychom jako lidstvo byli lepší, abychom vytvořili lepší svět pro budoucí generace a taky k pomoci lidem v nouzi. A mimochodem i ten videoklip k tomu je unikátní, protože v něm vůbec právě sám Michael Jackson není. Naopak, jsou tam lidi, kteří tu pomoc potřebují. A sám Michael říká, že považoval tenhle song za jeden ze svých, na který je vůbec kdy nejpyšnější. A to je moc hezký. Takže tohle poselství posíláme do světa. Michael Jackson a Heal the World.

0: You Spin Me Around, Dead or Alive, posloucháte Hit Radio. No, samozřejmě osmdesátky, devadesátky, milénium, o tom je Hit Radio Classic, jo, to je jasný. No a pokud byste třeba potřebovali namotivovat k nějakému pohybu, jo, tak jeden song je na to naprosto dokonalej. Někteří z vás možná už tuší. Okamžitě jdete vybíhat náhodný schody, jo? Dobře, takhle večer to nepřehánějte, můžete si cvičení třeba jenom představovat. Survivor, Eye of the Tiger, už za malou chvíli.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Hit Radio.

Tohle už je klasika. Miroslav Žbirka, Marta, co bolí, to přebolí. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer vám všem. No a prosím vás, na dnešek kapesničky a něco na nespavost. No, je to tady zás. Hele, dneska opět specifický úplněk, jo. Dneska je jelení úplněk v Kozorohu. Zní to, jako kdybych vás chtěla vytáhnout do lesa, není to tak. Má to znamenat, prosím vás, jediný, jo. Disciplína versus emoce. Takže budete mít chuť dodělat všechny resty někdy z roku 2019, ale zároveň se vám dost intenzivně bude chtít brečet třeba u reklamy na jogurt, nebo jako my fajnšmekři u takových těch tyčinek pro pejsky na zuby. No nic, jo, v pohodě. Prostě Kozoroh je suchár, ale zároveň úplně k drama, tak se to ve vás asi bude prát. Takže dost možná se přistihnete o půlnoci, jak jste vyndali obsah ze všech skříněk kuchyni, rovnáte je a u toho přemýšlíte o smyslu života. Tak ať či tak, tak prosím vás, držte se a užijte si to. Jo, další hity, tohle už je Gina.

0: Supertramp právě teď v éteru Hitrádia. Krásný večer všem. Blíží se nám 9. hodina, já se tak s vámi budu pro dnešek pomalu loučit. Přeju vám krásný zbytek večera, zvládněte to úplňkový úterý, jo, držte se, věřím, že to zvládnete levou zadní, jo, dobře. Mějte se moc hezky, uslyšíme se společně zase zítra přesně v 6 hodin večer, no a za chvilku pošlu třeba jednu Sandru. Tenhle song je prostě Everlasting Love. K tomu tu Unlimited nebo Linkin Park. Mějte se hezky, ahoj.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: rarararata, trička ratata, dadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby pomlčka Legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
4: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
3: Počkejte, kůň? Ukachen?
4: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla vy. Jsem řekl klokan, protože ty se k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
3: Tak moment, kůň nebo žába?
4: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z Prodanky.
3: Pane Sisle, jste si jistý těmi ovcemi, ty přeci nespívají, že?
4: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
3: Co? To?
4: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má nakladní takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
3: Do reprezentace? Jako za národák?
4: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
3: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.

Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.